0: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
1: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

0: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.
1: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
2: Posloucháte Klasik Praha. Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Dnešní pořad věnujeme připomínce hudebního skladatele, jednoho ze nejslavnějších klavíristů své doby a nejproduktivnějších skladatelů 19. století, France Lista. Ten zemřel 31. července 1886, tedy před rovnými 140 lety. List se narodil 22. října 1811 na území tehdejšího Rakouska-Uherska v Ridingu. Dnes je to rakouský Burgenland a byl pokřtěn jako Franciscus. Jeho matka Anna byla Rakušanka. V 9 letech ztratila rodiče a musela se přestěhovat do Vídně, kde pracovala 11 let jako služka. V roce 1811 se provdala za Adama Lista z vesnice Unterfreundhend, dnešní Lok, v tehdejší Šoproňské župě, tedy dnes Burgenlandu. On sám se však narodil v Edelštátu nedaleko Bratislavy a jeho rodina tak měla předky německé a slovenské. Byl amatérským pianistou a violončelistou. Povoláním byl úředníkem na dvoře knížete Mikuláše II. Esterházyho. Není tedy divu, že tento propletenec vedl k tomu, že Listova národnost bývá předmětem sporů a nárok na něj si činí vedle Rakušanů také Maďaři, Němci i Slováci. Budoucí skladatel tedy vyrostl v německo-slovenském jazykovém prostředí a později se naučil výborně francouzsky. Sám se podepisoval jako Franz, ale hlásil se k Maďarům. Maďarsky ovšem uměl jen málo, i když se ještě ve starším věku pokoušel tento jazyk ovládnout. Dnešní pořad hudebně otevřeme listovým galopem A-mol, který zahraje klavírista Leslie Howard.

O životě a díle France Lista je známo mnohé, například i to, že výjimečné hudební nadání projevil už v útlém věku. Na klavír hrál od 6 let, od 8 komponoval a v 9 letech absolvoval své první koncerty. Zaměřme se tedy dnes na jeho vztah k českým zemím. List pobýval na území Čech a Moravy několikrát. Do Prahy přijel poprvé v roce 1840 a uspořádal tu 6 koncertů. Na programu toho prvního byla díla Beethovenova, Schubertova, Paganiniho, Rossiniho a některé z jeho uherských národních melodií. Kritika nešetřila chválou. V onom roce vznikla také jediná jeho skladba inspirovaná českými dějinami, a sice Husitská píseň. V Praze pak List koncertoval ještě v roce 1846 a téhož roku vystoupil také v Brně. O 10 let později dirigoval List v Praze svou ostřihomskou mši. Listovy pražské pobyty připomíná bysta na domě číslo popisné 416 v Martinské ulici na Starém městě pražském. Další dva koncerty pod Listovou taktovkou se v Praze uskutečnily v roce 1858. List tehdy dirigoval oba své klavírní koncerty a také čerstvě zkomponované symfonické básně Tasso, Ideály a symfonii Dante. Další listová návštěva Prahy pak spadá do roku 1871, kdy navštívil Bedřicha Smetanu a také klavíristu, skladatele a pedagoga Jana Procházku. Poslechněme si teď listovou zmiňovanou symfonickou báseň Tasso, respektive 3 její závěrečné části. Symfonický orchestr jihozápadního německého rozhlasu bude řídit Zoltán Peško.

Zmiňovala jsem, že se v Praze List setkal s Bedřichem Smetanou. Ostatně právě Smetana měl k Listovi z českých skladatelů nejblíže. V roce 1840 byl mezi posluchači Listova pražského koncertu. V roce 1848 pak Lista písemně požádal o půjčku 400 zlatých a věnoval mu svůj klavírní cyklus 6 charakteristických kusů. List mu sice půjčku neposkytl, nicméně cyklus pochválil a zařídil jeho vydání v Lipsku. Osobně se oba skladatelé seznámili při Listově pražské návštěvě v roce 1850. Tehdy si dokonce společně čtyřručně zahráli na klavír a mimo to si zahráli i whist, v té době módní karetní hru. Když v Praze List dirigoval v roce 1856 ostřihomskou mši, setkali se znovu. A když Smetana odjel působit do Göteborgu, cestou na druhý pobyt ve Švédsku roku 1857 se na oplátku Smetana i s manželkou a dcerou zastavil u Lista ve Výmaru. Nicméně se Smetanovi nikdy nepodařilo Lista přimět, aby uvedl některou z jeho symfonických básní, inspirovaných právě jeho tvorbou. Začátkem 40. let se List spřátelil s knížetem Felixem Lichnovským, který ho občas doprovázel na jeho cestách. Šlechtic ho několikrát také přivítal na svém rodinném zámku v Hradci nad Moravicí a List tu pro Lichnovské i koncertoval. Po smrti knížete Lichnovského se List ještě jednou do Hradce vrátil a jeho pobyt tu připomíná pamětní deska. Kromě toho List poctil svou návštěvou i lázně Teplice. Bylo to v roce 1832 a skladatel se ubytoval v jednom z domů v Dlouhé ulici.

List po sobě zanechal velmi rozsáhlé dílo. Napsal kolem 350 vlastních skladeb a přes 200 transkripcí pro klavír děl jiných autorů. Důkazem toho byla i klavírní transkripce písně Mnich Giacoma Meyerbeera, kterou nám před chviličkou zahrál klavirista Leslie Havard. Podobně i počet jeho žáků se odhaduje na několik set. V mládí komponoval převážně pro klavír. Po roce 1848 se zabýval spíše orchestrální tvorbou a ve stáří komponoval duchovní skladby. Pozoruhodné je, že také sám napsal nebo se podílel na 8 svazcích prózy. Liszt byl tvůrcem mnoha technických inovací v klavírní hře. Hodně jeho skladeb patří mezi nejnáročnější v klavírním repertoáru. Styl jeho hry byl na svou dobu převratný, zatímco všichni dřívější klaviristé i jeho současníci, jako například Felix Mendelssohn Bartholdy, hráli s rukama při klávesách a bez zbytečných pohybů, on ze svých koncertů dělal téměř divadelní představení. Začal nedbalou poklonou, zasedl ke klavíru a s rozmachem udeřil do nástroje. Mnoho klavíristů jeho stylem opovrhovalo, žádný ovšem nemohl popřít, že jeho virtuozita byla mimořádná a jeho muzikální cítění geniální. Bez nadsázky se dá říci, že byl klavírní superstar své doby. V oblasti kompozice je považován za tvůrce symfonické básně, řadící se do takzvané programní hudby. Měl sice v této oblasti předchůdce v Beethovenově pastorální symfonii či Berliozově fantastické symfonii, ovšem žádná z těchto skladeb se ale neopírala o literární předlohu. Teprve Liszt díky svému mimořádnému zájmu o literaturu dokázal dokonale skloubit báseň a hudbu. Dnešní vzpomínku na Ference Liszta uzavřeme jeho temperamentní Uherskou rapsodii číslo 2 v neotřelém podání souboru Cigánský ďábli.

0: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
1: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků. Tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
5: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
6: Tohle je Klasik Praha.
7: Z archivu osobností.
6: Co poslouchají slavní.

0: Když byla v 90. letech ve španělské Barceloně olympiáda, tak tam zazněla právě tato píseň, kterou jsme zahájili dnešní program na rádiu Klasik Praha z archivu. Osobností, u něhož vás vítá Ivan Dlask v tom období svátečním a mezisvátečním. No a naspívali samozřejmě Montserrat Caballé, kterou dobře znáte z našeho vysílání, ale dobře znáte i Freddieho Mercuryho určitě. Dnes jsme slyšeli tuhletu známou píseň v provedení Michaela Klucha a Petry Alvarez, kterou znáte samozřejmě třeba z opery Národního divadla. Já vám teď představím Freddieho Mercuryho, ale samozřejmě někoho jiného, protože mně se stalo, že mě jedna známá pozvala na koncert kapely, která se jmenuje Queenie, což asociuje kapelu Queen, na pražském výstavišti v Holešovicích, a tam jsem poprvé, si musím teda přiznat, slyšel tuto kapelu, a tak tady vítám frontmana alias tedy Freddieho Mercuryho, kterým je Michael Kluch.
1: Krásný den přeji a děkuji za pozvání.
0: Dobrý den, Michale, já vás taky zdravím a je to opravdu, jsem se o vás dozvěděl až v tomhletom momentě, až teď zpětně, když jsem si připravoval tento pořad, tak jsem zjistil, že vy už jste samozřejmě zpíval v mnoha jiných věcech a nejenom Freddieho Mercuryho. Ale začněme od začátku, máte v rodině nějaké hudební předky?
1: No, mýho dědy bratranec byl Miroš Birka, takže ano, byť ty rodiny se nestýkaly, tak možná nějakým způsobem ty geny doproudily až ke mně.
0: Ale rodiče ne teda.
1: No, maminka nám zpívala vždycky ke spaní, že a podobně, ale rodiče rozhodně ne teda.
0: No a kdy jste se rozhodl pro to věnovat se muzice?
1: No já jsem přestal někdy, nebo ve 14, jsem tu vášeň, kterou jsem měl k lednímu hokeji, který jsem tehdy hrál, tak jsem začal přesměrovat k hudbě. A to víte, člověk dospívá, je takový naivní a tak nějak jsem si říkal, aniž bych o tom racionálně přemýšlel, že hudba by mohla být tím, co by mě zajímalo v těch dalších letech. Takže jsem se plynule od toho puku přesunul k mikrofonu, ale zatím teda jenom doma amatérsky jsem si pospěvoval a asi po dvou letech, po třech letech mi napadlo, že bych to chtěl s někým sdílet a založil jsem takovou první garážovou kapelu. A tak jsme se protloukali těma garážema, až jsme skončili na pražském Opatově ve zkušebně s klukama, se kterými jsme si hráli mimo jiné Deep Purple a Led Zeppelin a podobně, až jsme zjistili, že nás všechny baví hudba kapely Queen. A začali jsme si ty Queeny hrát pořád dokola, až jsme zjistili, že máme nějakých 8 písniček a řekli jsme si, hele, tak co kdybychom se na ty Queeny, ještě řeknu, pojali jsme podezření, že nám to jde, a řekli jsme si, co kdybychom se tedy zaměřili pouze na ty Queeny, a asi po půl roce jsme měli první koncert a tam se to jakoby stalo, že jsme si řekli tak a pojďme teda to dělat buď pořádně nebo vůbec.
0: A to byl rok?
1: No to byl rok 2006.
0: Tak to už je poměrně dost dlouhá doba.
1: 20 let?
0: No, 20 let, vlastně výročí.
1: No.
0: V tomto příštím roce, teda, který nastane za pár dní. No a jinak, byste se nějak hudebně vzdělával někde?
1: Já chodím na zpěv už od roku 2009, takže až jsem začal až jakoby později, takže jsem v podstatě samouk, ale teď už vlastně ne. Můj profesor Pavel Toven Veselý je tím, kdo mi zajistil to, že ten hlas může neustále fungovat v rámci těchto z těch obrovských rozsahů kapely Queen.
0: Jak můžete třeba cvičit doma bez kapely?
1: No, můžete, ale je to takové, no teď nebudu si vymýšlet nějaký impertinentní přirovnání, jo, ale samozřejmě, že doma to nikdy nenacvičíte tak jakoby s tou emocí, kterou tam máte na tom jevišti, jo, takže existují různý cvičení, ať už teda hlasový, nebo si bubláte do vody přes brčko, tím regulujete tlak té bránice vlastně, jakoby, respektive tlak vody versus bránice, no, takže můžete, ale samozřejmě s tou kapelou je to jedinečný.
0: My tady budeme za chviličku zase poslouchat kapelu Queenie v čele s jejím frontmanem, tedy Michaelem Kluchem, ale když se ještě vrátíme do vašich začátků, tedy muzikálových, dejme tomu, protože vy jste se potom vlastně stal muzikálovým zpěvákem a já jsem na začátku říkal, že to nebyl jenom Freddie Mercury, ale vytvořil jste i další role. Pojďme některé připomenout.
1: Velice rád, protože muzikál bylo vlastně něco, kam já jsem v tom roce 2002 12-13 vlastně utekl od svojí kapely, jo, protože my jsme to tou dobou dělali teprve teda 6 let, ale samozřejmě člověk člověk má nějaký ambice, nebo spíše jako se hledáte, nebo já jsem se hledal v té době hudebně. A za tu příležitost, a vlastně asi nejhezčí roli, kterou jsem stvárnil, což byl Roger Davis krásného muzikálu Rent broadwayského, který měl asi 8000 repríz, opravdu je to fenomén. Byť tady u nás není moc známý, tak vlastně já jsem se tam naučil spoustu věcí, které jsem si pak zpětně vlastně promítal i do té role toho Freddyho, kterou stvárňuji, která se stala v podstatě mojí životní. A naopak bych řekl, že mě to vlastně pomohlo to uchopit takovým způsobem, že možná, že i zatím se skrývá ten náš úspěch v uvozovkách, to, že toho diváka baví chodit na naše koncerty neustále, protože jsem vlastně pochopil, co to je ta role. Jo, že na tom jevišti vlastně nejste za Michala Klucha, ale v podstatě tam nejste ani za toho Freddyho, jo, ale jste tam za nějakou jako kombinaci, protože vy vlastně vytváříte nějaký charakter, který na jednu stranu ty diváci znají, nebo si ho představují, když to je imaginární postava, ale zároveň, pokud tam nedáte trošku sama sebe, tak to taky nemá vlastně tu hloubku. Jo? Takže vlastně spojujete tam ty dva světy a tohle, když se podaří, tak si myslím, že jako vznikne ta divadelní nebo muzikálová nebo hudební magie, nebo jak to chceme nazvat.
0: Teď jste mluvil zatím o tom muzikálu Rent. Vrátíme se třeba k dalším vašim projektům později, protože musíme taky pustit hudbu.
1: Jasně.
0: Takže vás poprosím o další ukázku, co to bude.
1: Tak já bych teď trošku přeskočil do roku 25, kdy jsme s Janáčkou Filharmonií pod vedením Stanislava Vavřínka udělali takové velké koncerty dva v O2 Areně. A tohle je píseň, kterou jsme tam zahajovali. Ten koncert jmenuje se Innuendo a je od kapely Queen, pochopitelně.

0: Já zase ještě doplním, že teď vám hrála nejenom skupina Queenie, ale také Janáčkova filharmonie Ostrava v čele se Stanislavem Vavřínkem, coby dirigentem. V tomto případě, tak to byl jeden z takových obrovských projektů v O2 aréně. Je to asi dobrý pocit tam být? Bylo plno vůbec tenkrát?
1: Jo, bylo plno, bylo plno. Tak on to byl už náš 7. koncert v O2 aréně samostatný.
0: Celkem,
1: no. Takže my už si z toho děláme legraci, že už bychom měli dostat nějaký klíče od té arény a podobně, ale nechci to brát na lehkou váhu, no, je to vždycky samozřejmě obrovský nervy. I s těma přípravama, já totiž ty koncerty, kromě toho, že tam zpívám, taky produkuji, což samozřejmě je prostě náročné. A navíc tady to nebylo jenom o nás, bylo to i o té Janáčkově filharmonii, takže chtěli jsme, aby se to podařilo. Přivezli jsme nový formát zvuku, on už teda není úplně tak nový, ale byli jsme teprve třetí interpret, kdo ho v O2 aréně použil. Tak je to vlastně, abych to jenom trošku laicky popsal, nemáte tam dva reproduktory, ale máte jich tam 9. To znamená, že vlastně vy eliminujete takový ty odrazy zvuku nepříjemné. Ten formát se teda mimochodem jmenuje Lisa od L Acoustics a vlastně dokážete i díky tomuhle formátu prostorově zvýrazňovat jednotlivé nástroje, ať už zleva doprava nebo i do hloubky. To znamená, že ať už sedíte kdekoliv v té hale, nebo dejme tomu na 90% místech té haly, tak byste měl umět jakoby vnímat, že ta kytara hraje skutečně zleva nebo zprava, nebo že tenhle nástroj je možná trošku v pozadí nebo v popředí. A myslím si, že i to napomohlo tomu, že jsme měli neuvěřitelný ohlasy na ten koncert a rádi bychom ho zopakovali.
0: Tak třeba se to podaří zase v Brzku a pak budou naši posluchači mít možnost vás slyšet.
1: Možná dneska, že už je i v prodeji, tak uvidíme.
0: Aha, tak to nevím. To se musí posluchači teda podívat na některé internetové stránky, nejlépe O2 arény.
1: Přesně tak.
0: No, vraťme se k tomu muzikálovému herectví, protože ten muzikál je náročný obor. Oni většinou lidi si říkají, tak to je takové jako krajový žánr, to vůbec není pravda, tam se snoubí herectví, pohyb, zpěv a tak dále. S tím pohybem asi jste taky neměl problém.
1: Měl, já nejsem tanečník, ono to vypadá, že do toho Freddyho jsem se nějak stylizoval, že se umím hejbat, ale já vlastně o tom moc nepřemýšlím a ten Freddy měl tu obrovskou výhodu, že on taky ne, jo. On prostě nechal proudit přes sebe tu muziku a nějak jako expresivně se vyjadřoval na tom jevišti, což mě jakoby, nechci říct, že jde, to ať posoudí divák, ale jako cítím se v tom rozhodně líp, než když jdu tančit na diskotéku, jo. Takže v okamžiku, kdy přijde choreograf a snaží se mě natlačit do nějaké pohybové kreace, tak to je opravdu náročné, jak pro mě, tak i pro toho choreografa, ale muzikál je především o trpělivosti, protože když se to představení připravuje, tak strávíte 2 měsíce někde v nějaký zkušebně nebo prostě, kde často, i když jste třeba hlavní role, hlavní představitel, tak čekáte někde, než na vás přijde řada, protože samozřejmě ono se to nedá úplně naplánovat ideálně, zvlášť když jsou to nějaké skupinové scény. Takže to je vlastně věc, kterou jsem se taky hodně naučil, trpělivost. A vlastně svým způsobem i ta pokora k tomu, a já to slovo nemám rád, ono se v divadle často zneužívá, jo, ale k tomu dílu především, protože opravdu to chce prostě někde sedět a čekat, aby pak to mohlo být na tom jeviště krásný.
0: Vy jste hrál nejenom, tedy my už jsme tady zmínili ten muzikál Rent, ale pak tady byla mimo jiných samozřejmě role, za kterou jste byl dokonce nominován na cenu Thálie, nevím, nemám tady poznamenáno, v kterém to bylo roce a...
1: 2018 nebo 19?
0: Je to možné.
1: Teď já taky nevím.
0: V jakém to bylo představení?
1: No, to je vlastně paradox, že já jsem utek od Queenu k muzikálu a pak mě to dohnalo, že vlastně tohle to bylo poslední muzikálové představení, který jsem dělal, jmenovalo se Freddy. A bylo vlastně o Freddym, tady v divadle Radka Brzobohatého. To si moc cením samozřejmě, protože pro mě to je taková satisfakce. Ono samozřejmě ten obor, náš tribute je jako často pejorativně pojímán, ale přitom jako my se musíme ty písničky naučit zahrát a trénovat úplně stejně jako třeba ty hráči v Janáčkově filharmonii nebo v jakýmkoliv jiném tělesu. Ale co bych docela rád jako vypíchnul, tak je vlastně muzikál Touha, kde jsem stvárnil taky toho hlavního představitele Benedikta Berouska od Daniela Landy, respektive Miriam Landy, protože vlastně Dan Landa byl první hudba, kterou jsem si kdy začal zpívat. Jo? A vlastně tak, že jsem taky pocítil jakýsi uzavřený cyklus a bylo to pro mě jako velmi příjemné.
0: Dobře, tak to bylo jedno z dalších představení. A teď už se teda soustředujete jenom na Freddyho Mercuryho.
1: Já už teď asi nemám čas, moc rád bych se vrátil do divadla, ale já už teď asi na to nemám prostě čas. A ty 2 měsíce někde, kde trávíte, tím, že jsem se ponořil do produkce naší kapely a děláme často letní koncerty, teď se chystáme do zahraničí, chystáme se zopakovat tu O2 arenu, ale nejenom O2 arenu, chtěli bychom do Ostrava areny z Janáčkou filharmonií, chtěli bychom do Nové Brněnské haly, která brzo bude otevřena. Takže
0: je to hodně.
1: Je to hodně.
0: Je to hodně a hodně i muziky, takže musíme zase něco pustit.
1: Jdeme na to.
0: Já jsem vás prosil, abyste to udělal, abyste přinesl do našeho studia nejenom tedy nahrávky skupiny Queenie, ale i třeba něco málo opravdu, co se do našeho pořadu vejde, co rád posloucháte. Jak je to obecně? Posloucháte vůbec muziku? Většina lidí říká, že když se jí zabývá, takže už pak má raději ticho.
1: No, já jsem tím nechtěl začínat, aby to nevypadalo, že vám nějak jakoby se snažím pochlebovat, ale já v autě opravdu poslouchám, když rádio, tak Rádio Klasik.
0: To děkujem.
1: A mimořádně jsem se těšil na to dnešní setkání. Mimochodem, když jste mi volal, tak jsem seděl zrovna v zámecký kavárně v Českém Krumlově a úplně jsem nadskočil, takže ještě jednou děkuju za pozvání. Ale poslouchám muziku různorodou. Přemýšlel jsem o tom, co bych tady posluchačům pustil, abych je třeba k něčemu inspiroval, aby si poslechli něco nového. A mimo jiné teda poslouchám islandskou kapelu Low Roll, což by se dalo přeložit jako takový tichý řev vlastně. A je to opravdu taková jako melancholická, elektronická, ambientní muzika, zkrátka islandská. A tahle písnička se jmenuje Waiting. Tak si ji pojďme poslechnout.

0: Zažili jste píseň s názvem Waiting od kapely Low Roar, tedy islandské kapely. Jedno z přání, které jsem rád splnil svému dnešnímu hostovi Michaelu Kluchovi, kterého tady zpovídám především tedy, a budeme se o tom bavit dál, jako českého Freddieho Mercuryho. Ale když jste na jevišti, vžíváte si nějak hodně do té postavy, nebo jste tam pořád za sebe?
1: No, ale je to ta kombinace, o které jsem hovořil, že vlastně vy tam musíte pustit trochu toho Freddieho Mercuryho, ale i toho Michala Klucha, aby to bylo autentické. To je asi, řekl bych, ten rozdíl mezi divadlem a amatérským divadlem, že zkrátka tam necháte přes sebe tu energii proudit a divák vám věří, že sleduje v úzovkách Freddieho Mercuryho na jevišti. Vlastně, když se tato iluze podaří, tak je to splněný úkol. A jinak já to nemám moc rád, to označení český Freddie Mercury, protože...
0: Tak to se omlouvám.
1: Ne, to je v pohodě, ale jsem rád, že to vlastně můžu vysvětlit, jo, protože já se jakoby necítím být Freddie Mercurym. Navíc Freddie Mercury byl komplexní jednotlivec, který skládal hudbu, měl nějaký umělecký přesah a samozřejmě byl geniální zpěvák a vlastně geniální skladatel, což já se úplně nepovažuji, a takže bych to nerad takhle zlehčoval, ale je pravda, že ta role už je prostě moje a cítím se v ní dobře, nicméně samozřejmě taky někdy řešíte svoje soukromé věci a musíte se od toho umět na tom jevišti odpoutat, a to je asi ten rozdíl zase mezi tou profesí, kdy pokud jste schopni to vlastně opakovat tu performance, aniž by tam bylo znát, že vám třeba na ně dobře, tak to je ta profesionalita a o to se s kapelou snažíme.
0: No, mimochodem, jste taky moderátorem na tom jevišti, protože uvádíte ten koncert v českém jazyce.
1: No, i v anglickém samozřejmě,
0: nebo
1: když jsme zahraničí,
0: třeba,
1: ale já teda se přiznám, že já si nikdy nechystám, co chci říct. Často to lovím z paty, občas mě napadne nějaký můj interní způsob humoru, který pak třeba není úplně chápán, jo, ty lidi, co mě znají, slyší, tak to třeba pochopí. Ale takže určitě moderátorem se necítím být, nicméně jakýmsi konferenciérem toho našeho koncertu, ano.
0: Dobře, tak my jsme si taky ten dnešní rozhovor nějak nepřipravovali dopředu.
1: Jo, jo.
0: Povídáme si, jako to děláme tady v těchto pořadech s ostatními hosty. Tak pustíme si asi ještě další skladbu, aby se nám vešlo do programu všecko, co jste vybral teď teda od vás, od Queenie.
1: Ano, toto je píseň z naší zahrádky, no, jak bych to tak řekl, a připravili jsme ji pro náš první koncert v O2 Areně, abychom právě trošku jakoby oddělili... Nebo abychom přinesli zkrátka něco nového, jo? Aby to nebylo jenom o tom, že tady reinterpretujeme písně, který zná každý, ale že taky třeba umíme přinést něco nového. Na druhou stranu pak končíte stejně u toho, že ty písně jsou tak geniální, že to nejde prostě ničím přebít. Jo? Ale tahle píseň se jmenuje Let Me, máme ji moc rádi a ať si diváci, posluchači, pardon, užijí.

0: Tak teď jsme trošku odbočili, hrála vám skupina Queenie, ale nikoliv tedy skladbu, kterou hrála skupina Queen, byla to vlastní tvorba s názvem Let Me, ještě možná uslyšíme něco, nevím teď, co se nám dostane ještě hudebně do našeho programu, ale chci se teď zeptat vůbec na vaše koncerty za těch téměř už uplynulých 20 let. Kolik jich bylo? Máte to spočítané nějak?
1: No, dopočítali jsme se k číslu 1400 a pak jsme to nějak přestali měřit, takže každý rok si přidáme nějakých 60 koncertů a tak možná, že dneska už je to 1500, já nevím. Ale je to kolem 1400 asi, no.
0: Vy jste často vystupovali nebo vystupujete taky v zahraničí, já jsem dokonce z vašich webových stránek měl pocit, že těch zahraničních koncertů je víc jak českých.
1: Tak jestli máte ten pocit, tak jsem za něj rád.
0: Alespoň na to období, co je tam vypsáno tedy. To, co se na vás chystá, a hráli jste i na některých významných akcích, třeba před královnou Alžbětou II, ještě když žila, to bylo myslím na 91.
1: Ano.
0: Mám takový dojem. No a pak taky jsem se chtěl zeptat ještě na spolupráci s jedním člověkem, o kterém asi naši posluchači vědí, a to je Peter Freestone, který se rozhodl žít v České republice. Byl to, říkám to dobře, osobní komorník.
1: Tajemník.
0: Tajemník, něco takového.
1: Tak.
0: Píš tajemník Freddieho Mercuryho. Tak můžete nám o tom pánovi něco říci?
1: To je velmi milý, srdečný člověk s nádhernou angličtinou, takže rozhovor s ním je vždy inspirativní, nejenom teda po stránce informativní, ale i po stránce anglikofonní, řekněme, lingvistické. A ano, on se rozhodl žít tady, asi já nejsem nějak ta správná osoba, asi abych vysvětloval proč, ale on často říká, že to byly sympatie k české kultuře, k tomu způsobu, jak tady žijeme, a asi k tomu, si v těch 90. letech představíte, co tedy, nebo kolem toho roku 2000, když si představíte, co hrálo tehdy v MTV, tak tady pořád ještě ty písničky jako byly trošku jiný, jo? Takže mu to asi bylo sympatičtější. Ale já se s ním v tomto potkávám, protože my jsme procestovali s kapelou asi 25 zemí světa a samozřejmě ne, že bychom všude strávili měsíce, takže nechci dělat chytrýho, ale já sám často nebo rád cestuji a musím říct, že ta Česká republika mi vychází pořád jako takový krásný jako střed opravdu, nechci říct průměr, ale prostě střed těch životních aspektů a já se mu vlastně nedivím.
0: To je pravda, ale já jsem spíš myslel, že jste taky od něj načerpal nějaké poznatky o Mercurym, nebo jste to nedělal?
1: Jo, tak samozřejmě jsme se o tom bavili, ale víte co, já jsem takový, že já, když mi něco neřeknete, já se nezeptám, jo, protože ptát se třeba na to, jaký byly ty večírky, jestli je to pravda a tedy, tak mi by to přišlo žinantní trošku. Takže mě spíš jako zaujalo to, že třeba Freddy si míchal takovou speciální tekutinu, zkrátka horká voda, citron a med, a tomu pomáhalo před koncertem k téhle hlasový performance, tý hlasový přípravě. Pak jsem ale zjistil, že to měli často i jiný kapely ve svých riderech, jo. Třeba myslím, že to měl dokonce i David Bowie a podobně, takže a je to velmi dobré, teda opravdu vás to jako připraví na ten výkon. No a jo, jasně, že jsme se bavili o Freddym jako takovým a potvrzuji, že tedy ten Freddy měl v podstatě dvě tváře. Jedna byla ta na tom jevišti, kdy byl ten dynamický, energetický člověk a pak teda velmi taky srdečný člověk ve svém soukromí.
0: Dobře, nakonec jsme viděli film, který jako vždycky je to taková trošku úprava toho, jak to ve skutečnosti bylo, ale jinak film byl slušný.
1: Mně se to moc líbilo, já samozřejmě jsem z oboru, takže z toho divadelního, takže chápu divadelní licenci, že se to trošku musí udělat, aby to fungovalo divácky. A já jsem to tomu Ramimu Malekovi v podstatě sežral, i když mám pocit, že tam možná, zvláště při té pódiové prezentaci, byl trošku křečovitý, ale to já jako nejsem odborník, získal
0: jasně
1: Oscara. Že jo,
0: ale takže on to snad i sám zpíval.
1: Ne, Rami Malek ne. To byly původní vokály Freddieho Mercuryho. A plus tam byly vokály Marka Martella, který naspíval takové ty, to je mimochodem teda zpěvák, který má velmi blízko barvou hlasu k Freddymu. Možná mu třeba někde zaskýbí ta energie, ale jako barevně je to velice, to je neuvěřitelný v podstatě. No a on zpíval ty věci, které zkrátka neměli v nahrávacím studiu od toho Freddyho.
0: Tak to bylo takové trošku jenom odbočení. Já se vás ještě zeptám na jednu věc, která mě teď napadla. Jak široký je váš repertoár právě té skupiny Queen, té původní?
1: Já mám pocit, a taky už jsme to dlouho nepočítali, že máme dokonce kolem 90 písní, co jsme zahráli za těch 20 let různě. No, ve finále stejně skončíte u Bohemian Rhapsody a I Want to Break Free, to by vám divák neodpustil, jo? Ale my se každý rok snažíme přinést něco, co jsme buď ještě nehráli, nebo dlouho nehráli, co jsou takové perličky. Ale je to těžké, protože ty Queeny mají takový hitů a že vlastně spíš není otázkou, co zahrajeme, ale co nezahrajeme.
0: Tak teď si zase pustíme ale muziku a bude to zase váš vlastní výběr někoho jiného.
1: Tohle je nádherná věc, kterou jsem objevil ve švýcarském Montré, když jsem tam byl kdysi na nějaké dovolené. My jsme tam mimochodem i s kapelou hráli. Tam je totiž taková obrovská slezina fanoušků. Každý rok se to koná. Příští rok tam opět vystoupíme ku výročí 80. narozeninám Freddieho Mercuryho, což bude taková jako opravdu veliká oslava, takže si vážíme toho, že nás pozvali. Nicméně tohle jsem tam objevil, tohoto interpreta ve švýcarské MTV v roce 2004, tuším. To ještě Queeny neexistovaly. A jmenuje se, je to francouzský zpěvák Renan Luce a píseň se jmenuje C'était musique.

0: Skončila další píseň, splněno další přání mého dnešního hosta Michala Klucha, tedy byla to Sete Music, tak jak se jmenoval zpěvák, jste říkal Ranan Luz, jestli to čtu správně.
1: Ano.
0: A my už se blížíme k závěru našeho pořadu, ono vždycky to povídání rychle utíká. A tak se na závěr zeptám, co teda chystáte novému, už jste říkal, že možná budou v prodeji lístky do O2 Areny, ale pak budete jezdit, jak jsem se koukal, po novém roce i dál do zahraničí, vystupovat i tady v menších sálech. Zajímá mě vždycky, třeba mě to říkají i operní pěvci a tak dále, že publikum je taky vždycky jiné. Máte s tím podobné zkušenosti? Nebo ne, úplně jiné.
1: Jo, jo. Ale... jo, jakoby je to pravda. Reakce. Samozřejmě jsme zažili v nádherném, v podstatě koncertním sále Palau de la Música Catalana v Barceloně, který jsme vyprodali asi třikrát, tuším. Jsme zažili nádherný publikum, až bych řekl fotbalový. To opravdu se vymykalo. Jinak je pravda, že třeba německý divák si počká první dvě, tři písničky, než ho přesvědčíte, že skutečně ty peníze utratil správně. Český divák je takový jako srdečnější, řekněme. To slovo používám nějak často dneska. Skandinávský divák je zase vzdělanější, bych řekl, jo, více ocení takový ty kytarový solo nebo ty těžký party. Ale ve finále já to nemám rád, to srovnávání, protože ono taky záleží, jestli je zrovna pondělí nebo pátek, jo. Jestli ty lidi jdou na drink nebo z něho teprve, nebo už na něm byli, jo. Takže je to těžký, ale já mám prostě rád, že výborný zvuk, když jsme všichni zdraví, mně se zpívá dobře a to pak jako i ta energie na tom jevišti je prostě znát.
0: Byla znát i na tom koncertě, na kterém jsem byl já, takže můžeme někam pozvat.
1: No můžeme, a třeba zrovna sem, protože na Křižíkově fontáně vystoupíme, a teď nevím, jestli ten datum jsem zapomněl, 11. srpna 26, teda
0: je
1: samozřejmě.
0: To v srpnu.
1: Je to v srpnu, my máme 20 let, budeme slavit celé léto, máme tam nějakých, teď ještě přidáváme něco kolem 10 koncertů zkrátka,

0: po celé republice. Chystáme na rok 27 právě koncerty s Janáčkou Filharmonií, tak snad se vše zadaří. A možná, že nás čeká i nějaký velký koncert, tak to ještě nevím, tak uvidíme. No, máme 20 let, tak něco se tam rýsuje, ale možná bych o tom vlastně asi nehovořil. Dokud není podepsaná smlouva a dokud nestojíte na jevišti, tak jako kdyby to nebylo.
1: Abychom to nezakřikli taky hlavně. Já vám moc děkuji v závěru našeho rozhovoru, že jste přišel do našeho studia. Vážím se tyky toho, že posloucháte Radio Klasik Praha, ale poprosím vás teď o závěrečnou skladbu. Zase to bude něco úplně jiného, tak říkejte.
0: Tak, teď to bude jako já velmi specifická píseň, taková gospelovka, kterou s námi naspíval Maranatha Gospel Choir, což je pražský chorál, gospelovský soubor. A je to teda taky soutuárny z roku 23 a ta píseň se jmenuje Let Me Live, je od Queen a je, myslím si, že se hodí takhle do té mezisváteční doby. Tak přeju krásný svátky všem a ať se daří a děkuji ještě jednou za pozvání.
1: No a protože těsně před novým rokem s velkým N, tak taky přejeme hodně zdraví do příštího roku a to tež přeji i vám.
0: Přesně tak, já vám tež a děkuji moc za pozvání.
1: Mým hostem byl Michael Kluch.

0: archivu osobností.
1: Tohle je Klasik Praha.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
1: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.
3: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
4: Dobrý den u poslechu rádia Klasik Praha. Dnes se budeme věnovat dvěma vizionářům, jejichž rukopis poznáte po pár vteřinách. Mexickému mágovi Guillermo del Torovi a americkému mistru gotického hororu Timu Burtonovi. Od mikrofonu vás zdraví Nikola Bojčev. Začnu snímkem Purpurový vrch. Je to jedna z mnoha spoluprací del Tora se španělským skladatelem Fernandem Velázquezem. Del Toro hledal hudbu, která by zněla jako zraněné srdce. Skladatel proto nechal orchestr hrát velmi blízko mikrofonu, aby divák občas slyšel nádechy hudebníků a vrzání dřeva nástrojů. Hlavní téma není jen doprovodem, ale reprezentuje samotný dům rodiny Sharpových, který je hlavním dějištěm.

Ladíte pořad Hudba stříbrného plátna. Z dalších deltorových prací chci zmínit Pinokia, vysněný projekt mexického režiséra. Na něm spolupracoval s francouzským skladatelem Alexandrem Desplatem. Tento oscarový autor se rozhodl pro unikátní koncept, protože je Pinokio vyrobený ze dřeva, téměř celý soundtrack je nahraný výhradně na dřevěné nástroje. Slyšíme flétny, hoboje, fagoty a obrovské množství perkusí, zejména marimbu. Tato organická hudba dodává filmu neuvěřitelnou hřejivost, která kontrastuje s fašistickým pozadím příběhu.

Po Pinokiovi od Guillerma del Tora už míříme do světa vizionáře Tima Burtona. A jako první chci zmínit film mého mládí, Střihoruký Edward. Sám skladatel Danny Elfman považuje tento soundtrack za své nejoblíbenější dílo. Je to hudební definice Burtonovského stylu, kombinace dětské nevinnosti a tragického osudu. Klíčovým prvkem je dětský sbor a čelesta, nástroje připomínající zvonkohru, které vytvářejí dojem pohádky. Legendární scéna, kdy Edward vyřezává ledovou sochu a vytváří sníh, je považována za jeden z nejdokonalejších souzvuků obrazu a hudby v historii kinematografie.

Je jasné, že spojení Tim Burton a Danny Elfman funguje dokonale a důkazem je taky jeden z nejtemnějších počinů, horor Ospalá díra. Soundtrack je jedním z nejvelkolepějších výkonů Dannyho Elfmana. Aby podtrhl atmosféru legendy o bezhlavém jezdci, použil obrovský sbor a neobvykle hluboké polohy dechových nástrojů. Zajímavostí je, že Elfman napsal hlavní motiv tak, aby připomínal tlukot splašeného srdce a dunění kopyt. Hudba je zde natolik dominantní, že v mnoha akčních scénách zcela nahrazuje zvukové efekty.

jsme skoro na konci. Dnešní díl pořadu Hudba stříbrného plátna o dvojici vizionářů Guillermu del Torovi a Timu Burtonovi zakončíme seriálem Wednesday. Burtonův rukopis je zde neoddiskutovatelný. Ústřední hudební téma je dílem Dannyho Elfmana, na dalších tématech pak pracoval Chris Baker. Hlavní téma se vrací k Adamsovské tradici používáním čembala, ale přidává k němu solové violončelo, které je pro postavu Wednesday klíčové. Postava totiž na tento vznešený nástroj hraje a tak se musela naučit hrát i představitelka hlavní role Jenna Ortega. Ukázkou hudby seriálu Wednesday se pro dnešek loučím. Nikola Bojčev přeje dobrý poslech a těším se příště.

0: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
1: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
0: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Krásné nedělní odpoledne, milí posluchači. Dnes je 9. srpna, svátek slaví Roman a Dita Hradecká teď usedla u mikrofonu Radia Klasik Praha, aby vás provedla dnešním odpoledním programem. My jsme zahájili velmi opulentně ta hudba, ten šťavnatý orchestr. Určitě jste se trefili, pokud jste hádali něco od Handla. Georg Friedrich Handel byl autorem této hudby a my jsme slyšeli basistu Luigiho de Donata společně s kolegiem 1704 v Arii z kantáty Aci Galatea e Polifemo. No a Luigi de Donato stvárnil právě onoho kyklopa Polifema. Kolegium 1704 s Václavem Luxem v čele včera naposledy provedlo v Českém Krumlově operu Kristofa Willibalda Glucka Le Cinesi. A byl to skutečně zážitek. Slyšela jsem to z první ruky a viděla jsem to úžasné hlediště, kde se zachovala veškerá výprava i mechanika i kulisy z poloviny 18. století. Kdykoliv budete mít možnost zajet se podívat, tak toho využijte. V Českém Krumlově se občas hrává v tomto divadle, ale také se tam dělají prohlídky celého toho, celé té mašinerie a toho aparátu. A jenom chci říct, abych vás nenaplnila jaksi nostalgii, že už to představení neuvidíte, je zaznamenané Českou televizí a brzy bude dostupné v e-vysílání a na kanálu Mezzo, tak určitě dám zase vědět. Teď pokračujeme hudbou Američana George Gershwina. Bude to první část z jeho Američana v Paříži. Pittsburghský symfonický orchestr vede André Preven.

Dozněla první část ze slavné svity Američan v Paříži od Američana George Gershwina, který také sám pobýval v tomto hlavním městě Francie. Své dojmy teď tlumočil hudbou a nám je zahrál Pittsburghský symfonický orchestr pod vedením Andrého Prevéna. Následující skladba má, řekněme, velmi tragický kontext vzniku. Klavírní trio G-moll Bedřicha Smetany vzniklo v bezprostřední reakci na smrt jeho holčiček. Úmrtí malých dětí nebyla ve 19. století řídkým jevem, bohužel. Nicméně Bedřich Smetana jako každý tvůrce nebo jako výsostný tvůrce se snažil svou osobní výpověď vtělit do tónu a vzniklo zajímavé dramatické trio G-moll. První větu nám teď zahraje trio Bohemo, velmi dobrý český soubor malých interpretů, tvoří jej klavírista Jan Vojtek, Matouš Pěruška na housle a u violončela Kristina Vocetková.

Na své debutové album si trio Bohemo, které tvoří Jan Vojtek, Matouš Pěruška a Kristýna Vocetková, a zvolilo právě také toto klavírní trio G-moll Bedřicha Smetany. Z něj jsme teď slyšeli první větu. Teď se rozezní téma z filmu Madisonské mosty od Lennyho Niehause. Poté se můžete těšit například na symfonii Františka Xavera Richtera. Pokračovat budeme hudbou českou, podání Bohuslava Martinů a tak dále.

0: Klasik Praha.
1: Když pozdravíte mého dalšího hosta, hned vám řekne, zda jsou vaše hlasivky zdravé či nemocné. Je totiž odbornicí na lidský hlas a zaměřuje se především na umělecké profesionály, kterým se věnuje ve svém hlasovém centru. Kdo jsou větší hysterky, když onemocní operní nebo popoví zpěváci? Jak se uchránit před refluxem a proč je pro hlasivky namáhavější šeptání než běžná mluva? Nejenom o tom jsme hovořili s primářkou Jitkou Vidrovou. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří? Tohle je Klasik Praha.

Tak teď nás ve vysílání Klasik Praha potěšilo presto ze symfonie F-dur Františka Xavera Richtera, skladatele, jednoho z opravdu skvělých skladatelů, kterými se česká hudba české země v 18. století skutečně hemžily. Zda se narodil skutečně v Holešově, jak sám uvedl, není úplně stoprocentně jisté. Co je však jisté, že dílo Františka Xavera Richtera nezmizelo v propadlišti dějin, tentokrát se jej ujal helsinský barokní orchestr s Aapo Häkkinenem v čele. Bohuslav Martinů teď bude dalším protagonistou naší odpolední nabídky. Česká rapsodie pro housle a klavír zazní v podání dvou mladých interpretů, houslisty Daniela Matejči a Jana Schulmeistera na klavír. Toto dílo vzniklo na sklonku druhé světové války ve Spojených státech amerických a určeno bylo slavnému houslovému virtuózovi Fritzi Kreislerovi.

Dva výborní mladí čeští interpreti v hudbě Bohuslava Martinů. Toto byla česká rapsodie a houslista Daniel Matejča s pianistou Janem Schulmeistrem byli interprety. My jsme si hráli z jejich společného alba. Teď následuje píseň o Vildě, část z operety Veselá vdova France Lehára. Angelika Kirschlager zpívá a společně s Tonkünstlerorchester Niederösterreich nám tuto arii přednese.

sopranistka Angelika Kirchschlager společně s Tonkustor Orchestr Niederösterreich teď interpretovali píseň o Vilje z operety Veselá vdova France Lehára. Čeká nás teď dynamický šavlový tanec ze svity číslo 3 z opery Gajané Arama Chačaturiana.

Státní filharmonie Brno pod taktovkou Jiřího Bělohlávka v šablovém tanci a z Gajanů Aram Chačaturiana. Následuje symfonie B-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Amsterdamský barokní orchestr s Tonem Kopmanem přednese čtvrtou větu.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.
2: Už je tady!
3: Zábava vlny tobogány.
4: Co vás čeká?
3: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
4: Plno tobogánů a skluzovek.
3: Tak všichni rychle do plavek.
4: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
3: Relax, drinky, animace.
4: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
3: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
5: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
6: Jsme Klasik Praha.

Bárka na moři z cyklu Zrcadla. Vděčný námět, který je pro Maurice Ravela příležitostí vytvořit na klavíru dojem spršek vody a vln. Toto dílo impresionistického francouzského skladatele nám teď zahrála italská pianistka Beatrice Rana. No a na Klasik Praha teď je ve čtvrt na dvě pokračujeme koncertem pro violu Bély Bartóka. Solistou bude Jaroslav Karlovský a Českou filharmonii řídí Karel Ančerl.

Virtuózní finální třetí větu z koncertu pro violu a orchestr Bély Bartoka teď zahrála Česká filharmonie s Karlem Ančerlem a solistou byl Jaroslav Karlovský. Hrát si teď budeme Chaconu od Antonia Bertaliho z alba Al Improviso, které vydal soubor L'Arpeggiata vedený Kristinou Pluhar.

Princip čakony je vedení melodických hlasů a improvizace nad daným basem. A jako taková může být čakona takovým perpetuem mobile až do té doby, než muzikantům dojde inspirace. Ale zjevně nedochází. Soubor Larpeggiata s Kristinou Pluhar patří k nejinovativnějším ansámblům dobové hudby. Antonio Bertali byl autorem této čakony a my jsme si hráli z alba Al Improviso. Následuje svita z opery Malý princ Rachel Portmanové. Mimochodem tento hit Oscarové skladatelky se hraje právě teď na otáčivém hledišti v Českém Krumlově a sklízí velkou chválu. My si poslechneme houslistku Ester Abramy a filharmoniky města Prahy, které řídí Ben Palmer.

0: Klasik Praha.
1: Stalo se v posledních letech zvykem nabízet posluchačům koncertů klasické hudby něco navíc. Setkání s protagonisty koncertu před nebo po vystoupení. Co taková talk show obnášejí? To bude tématem dalšího dílu s pondělní premiérou od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních. Jsme Klasik Praha.

Dozněla část ze sonáty číslo 2 bémol Sergeje Rachmaninova. První větu nám zahrála pianistka Nicole Boková. No a teď ve 13.40 dáme prostor hudbě barokní. Braniborský koncert s číslem 3 Johanna Sebastiana Bacha teď zahraje muzika Antiqua Köln.

Tak to byla svižná první věta z Braniborského koncertu číslo 3 G-dur Johanna Sebastiana Bacha. Vždycky osvěžující slyšet hudbu tohoto velikána barokní hudby. Hrála nám muzikanty Kvakeln. Teď to bude moderátor za americké světy Ádor Antonína Dvořáka. Hraje symfonický orchestr

Líbezné moderátor ze Svity Ádur Antonína Dvořáka právě dohrál Symfonický orchestr Českého rozhlasu Praha pod vedením Vladimíra Válka. No a teď nechme zaznít ikonický úvod ze symfonické básně Tak pravil Zarathustra od Richarda Strause.

Málo kdo uměl tak bravurně, brilantně instrumentovat, psát pro orchestr jako Richard Strauss. Už v této malé ukázce jsme poznali jeho instrumentační umění. Symfonická báseň Tak pravil Zarathustra podle textu Friedricha Nietzscheho. Zazněl její úvod a lucernský festivalový orchestr řídil Ricardo Schei. Teď trochu zkomorníme. Dominika Hošková společně s Plzeňskou filharmonií a Jiřím Malátem v čele zahrají třetí větu z koncertu pro violončelo A dur Karla Filipa Emanuela Bacha.

0: Klasik Praha.
1: V dalším pořadu Švédský stůl vám chci představit symfonie, operní předehry a pozoruhodné variace od Antonia Salieriho, a to v krásné nahrávce orchestru London Mozart Players. Stanislav Předota se těší na inspirující setkání v obvyklém čase v neděli v 19 hodin.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule. Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
0: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

Celeste Aida zpíval Plácido Domingo v arii z opery Aida Giuseppa Verdiho. Doprovázal londýnský symfonický orchestr pod taktovkou Ericha Leinsdorfa. Teď ukázka z klavírního tria číslo 39 Josefa Haydna. Bude to třetí věta Rondo al Ongarese. Lucie Horš na zobcovou flétnu, Rachel Podger na housle, Albert Bruggen na violončelo a učembala Tom Foster.

Lucie Horš se svým ansámblem dohrála klavírní trio číslo 39 G-dur Josefa Haydna. Uherské inspirace v díle Haydnově byly velmi časté. Ostatně pobýval na uherském území, když sloužil u Esterházyho. Teď melodie Erika Satieho hraje Nemanja Radulovič, na piano Alexander Taro.

Zněla hudba francouzského autora Erika Satieho, a to v podání Nemani Radulovича na housle a Alexandra Taro na klavír. Hráli jsme si z alba, které v loni vyšlo u příležitosti z tého výročí úmrtí Erika Satieho. Vítězslava Kaprálová a její vojenská symfonie. Ta teď zazní v podání Janáčkovy Filharmonie Ostrava, kterou řídí Alena Hron, která s tímto orchestrem natočila komplet orchestrálního díla Vítězslavy Kaprálové.

0: Vojenská symfonieta opus 11. skladatelky Vítězslavy Kaprálové. Skladba byla věnována Edvardu Benešovi, autorka ji napsala v roce 1937 a provedla také s Českou filharmonií v Londýně a s orchestrem BBC. Teď jsme slyšeli Janáčkovou filharmonii Ostrava, kterou řídila Alena Hron. Za okamžik hudba Georges Delery, kterou napsal k filmu Žena od vedle. A poté si pustíme klavírní koncert Sergeje Prokofjeva.
1: Klasik Praha.
2: V další letní repríze pořadu Hudba v miléniu připomeneme díl, jehož hostem byl klavírista Marek Kozák. Hovořili jsme o jeho dvou nejnovějších albech, písňovém Nocturnu se Simonou Šaturovou a klavírních transkripcích z pera Sergeje Rachmaninova. Poslechu reprízy v úterý 11. srpna od 19 hodin vás zve Ondřej Fischer.
1: Hudba v miléniu.
3: O klasice v 21. století. Klasik Praha.
1: Klasik Praha.

Na vlnách Klasik Praha právě dozněla filmová partitura Georges Delery ke snímku Žena odvedle. Teď první koncert Des Dur Sergeje Prokofieva pro klavír s orchestrem. Solistou je Jevgenij Kysin, berlínské filharmoniky řídil Claudio Abbado.

V roce 1994 natočil pianista Evgeny Kysin slavné album se dvěma koncerty Sergeje Prokofjeva. Toto byl ten první a na něm mu sekundují berlínští filharmonikové s dirigentem Claudiem Abbádem. Teď nám soubor L'arpeggiata zahraje a Céline Chen s Filipem Žaruským zaspívají árii od Johanna Tyleho.

Dozněla arie Johanna Theileho Nun ich sing Gott ich knie. Zpívali Celine Shen, Filip Žarusky, Jesus Rodel, Dingle Jandl a hrál soubor Arpeggiata. Teď si pustíme třetí a závěrečnou větu symfonie D-moll Césara Franka. Hrajeme si z báječné nahrávky frankfurtského rozhlasového orchestru, který ji vedl Alan Altinoglu.

0: Potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90. A M-ko mysli 500 gramů za 69,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
1: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

Dozněla ukázka z koncertantní symfonie S-dur Wolfganga Amada Mozarta. Druhou část adagio nám zahrála Radek Baborák se svým ansámblem. No a teď nechme zaznít Dvořákův klavírní koncert. Tentokrát v nahrávce Gerharda Opice a Pražské komorní filharmonie vedené Jiřím Bělohlávkem. Toto je Allegro con fuoco, závěrečná třetí věta.

Skončila třetí věta koncertu G-moll pro klavír a orchestr Antonína Dvořáka. Gerhard Opitz byl solistou a Pražskou komorní filharmonii řídil Jiří Bělohlávek. Máme 15 hodin 17 minut a vy posloucháte Klasik Praha s Ditou Hradeckou.

To byla půvabná hudba Daniela Norkomba. Ensemble Firefogel společně se sopranistkou Karin Tiny nám zaspívali jeho píseň With Angel's Face and Brightness. A my jsme si hráli z debutového alba The Queen's Mask německého souboru historických nástrojů. Teď to bude Karel Husa a jeho 5 poemů pro dechové kvinteto. Pátou část zahraje Belfiato kvintet.

0: Klasik Praha.
1: V příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna zamíříme do světa módy. Zazní tak ukázky z filmů jako Paní Hrysová jede do Paříže nebo Coco Chanel. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie. Máte naladěno rádio Klasik Praha.

zněla půvabná španělská romance z filmu Jules Interdit a na kytaru nám hrál Miloš Karadaglič. Teď si pustíme koncert Michaela Tippetta, což je skladatel 20. století, britský skladatel, současník Benjamina Britna, ale ne tak slavný. Stephen Osborne je solistou a londýnskou filharmonii ve třetí větě vede Edward Gardner.

Dozněla třetí věta z koncertu pro klavír Michaela Tippetta, skladatele, který komponoval symfonie, symfonickou hudbu a klavírní koncert má jen jeden. Zkomponoval jej na objednávku symfoniku města Birminghamu v roce 1955. A právě toto dílo nám teď zahrála Londýnská filharmonie pod vedením Edwarda Gardnera. Solistou byl skotský pianista Stephen Osborne. Teď se posuneme na sever do Finska, totiž hudba Jana Sibelia bude znít v podání Royal Liverpool Philharmonic Orchestra. Zahrají nám Labuť z Tuonely.

Dozněla Labuť Stuonely, což je symfonická báseň, k níž inspiraci nalezl Jean Sibelius ve finském eposu Kalevala. Hrál nám královský liverpoolský orchestr pod vedením Charlesa Grouse. Teď ze severu na horký jih Concerto Aranjuez Joaquina Rodriga teď zazní, ovšem v úpravě pro čembalo. Vojtěch Spurný je solistou a Marek Šedivý vede jeho Českou komorní filharmonii České Budějovice.

Tak to byl kytarový koncert Aranjuez od Joaquina Rodriga ve verzi pro čembalo. Ostatně i čembalo je drngacím nástrojem. Vojtěch Spurný byl solistou a jeho Českou komorní filharmonie České Budějovice řídil Marek Šedivý. Následuje hudba ze snímku Americká krása. Napsali Thomas Newman, člen rozvětveného klanu skladatelů Newmanů.

0: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
1: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lay's chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
3: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady.
4: Zábava vlny tobogány.
5: Co vás čeká?
6: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
7: Plno tobogánů a skluzov.
8: Tak všichni rychle do plavek.
9: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
10: Relax, drinky, animace.
11: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
12: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
13: Kdy jste se naposledy zastavili? Hodinu od Prahy. Terapie tichem CZ.
14: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
15: Ladíte Klasik Praha.

To zněla brilantní předehra k operetě Netopír Johanna Strause a my jsme slyšeli Chicagský symfonický orchestr pod vedením Daniela Barenboima. Teď čtvrtá ze sedmi bagatel Ludwiga van Beethovena hrát bude na dobový klavír Melvin Tan.

Dozněla jedna z bagatel Ludvíka van Beethovena a nám ji zahrál Melvin Tan. Následují Nešpory, Vespere de Confessore od Františka Ignáce Antonína Tůmy. Hrajeme si z nahrávky Czech Ensemble Barok pod vedením Romana Válka.

Dozněly slavnostní nešpory Vespere de Confessore od skladatele Františka Ignáce Antonína Tůmy. K jeho dílu se často a rád vrací soubor Czech Ensemble Barok pod vedením Romana Válka. Tento skladatel na pomezí pozdního baroka a klasicismu a také galantního slohu byl ve své době vysoce ceněn jako skladatel hudby chrámové. Pocházel z Kostelce nad Orlicí a působil mimo jiné jako dvorní kapelník císařovny Alžběty ve Vídni. A po Tůmovi další významný český skladatel, tentokrát století 20. Petr Eben, kvarteto Martinů, teď zahraje Andante z jeho smyčcového kvartetu.

0: Dozněla část ze smyčcového kvartetu Petra Ebena. Je to kvartet inspirovaný Komenského knihou Labyrint světa a Raj srdce, což byla kniha, ke které se Petr Eben rád vracel. Nahrávka je z roku 2017, hrálo nám kvarteto Martinů. Teď pokračujeme hudbou z filmu Tenténova dobrodružství. Napsal ji John Williams.
1: Klasik Praha.
2: Můj další host byl se mnou poprvé ve studiu, když mu bylo 13 let. Už tenkrát všichni obdivovali jeho talent a nyní ještě studuje v současnosti ve škole v německém Mannheimu. Mladý klavírista Jan Čmejla přijde ve svých 22 letech, aby vyprávěl o svých úspěších, představil z Brusu novou nahrávku klavírních skladeb a zeptám se ho, zda při jeho vytížení bude koncertovat i u nás. Poslouchejte ve čtvrtek v premiéře v 19 hodin. Těší se Ivan Dlask.
1: Z archivu osobností.
3: Co poslouchají slavní.
4: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
5: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
3: Ladíte Klasik Praha.

Tak to byla hudba Johna Williamse, který napsal hudbu k desítkám a desítkám partitur a získal za ní řadu cen. Tato pocházela z filmu Tenténova dobrodružství. Dánský národní symfonický orchestr řídil Christian Schumann a my jsme slyšeli jejich nahrávku album nazvané Raiders of the Symphony. Teď to bude známý populární kánon D-dur pro smyčce od Johanna Pachelbla. Dílo nám teď zahraje City of London Symphonia.

Kanon Johanna Pachelblatte teď dozněl, a to v podání City of London Symphonia, kterou řídil Richard Hickox. Vítězslav Novák a jeho klavírní koncert E-moll teď máme na programu. Hrát bude Jan Bartoš a Symfonický orchestr Českého rozhlasu diriguje Jakub Hruša.

skvělí umělci Jan Bartoš, pianista, Jakub Hruša, dirigent a hráči Symfonického orchestru Českého rozhlasu se sešli při nahrávce tohoto koncertu E-moll Vítězslava Nováka. Je to jeho rané dílo, raná práce, která se málo hrává, ale určitě stojí za to, zvlášť v takto špičkové interpretaci. Teď, milí přátelé, zazní část ze smyčcového kvartetu G-moll Claude Debussyho, krásné impresionistické dílo, které později inspirovalo také Maurice Ravela. Pojďme si pustit čtvrtou větu, a to v podání Quicken Ensemble.

žánr smyčcového kvartetu, tak toho okusil i francouzský impresionista Claude Debussy ve svém podařeném díle, z něhož jsme právě slyšeli čtvrtou větu v podání bratrů Kejkenu. Teď zazní komorní hudba ovšem dávnější doby. Bude to triová sonáta číslo 4 Jana Dismase Zelenky. Hrát budou Ivan Sekvart a Libina Sekvartová na hoboj, Luboš Houcek na fagot, Josef Kšica sedí u čembala, Petr Hejný na violu da gamba a kontrabas obsluhuje Pavel Nejtek.

Čeští hudebníci zahráli teď čtvrtou triovou sonátu Jana Dismase Zelenky. Triové sonáty Zelenkovi vznikaly v době, kdy pobýval zde v Praze. Přijel z Drážďanského dvora, aby zde provedl u příležitosti korunovace v roce 1703 svou operu, svou holdovací hru nazvanou Sub Olea Pacis. Tak teď zůstáváme v baroku, ovšem tentokrát se přesouváme do Francie. Air z páté svity Michela Richarda de Lalande přednese soubor La Symphonie du Marais.

0: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
1: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
2: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
3: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90. A Mko mysli 500 gramů za 69,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
5: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Hudba France Schuberta má v sobě takovou zvláštní latentní nostalgii, takový smutek, ačkoliv je i v durových tóninách. Platí to i o tomto skarcu ze sonáty B-dur. A nebo si promítáme do této hudby, která vznikla na sklonku nedlouhého života Schubertova, právě vědomí toho, že skladatel měl před sebou už jen několik let. Tak to byl Franz Schubert v prvotřídním provedení Alfreda Brendla. Pokračujeme valčíkem Vídeňská krev. Rozměrnou valčíkovou fresku teď předestře orchestr Vídeňské operety diriguje Karel Michalský.

Valčík, to není jen tanec, to je kulturní fenomén a kde jinde by to měli vědět než ve Vídni. Orchestr vídeňské operety pod vedením Karla Michalského teď dohrál Valčík Vídeňská krev od Johana Strause mladšího. Teď zazní také Valčík, jeden ze čtyř charakteristických Valčíků, ovšem od skladatele zcela jiného kulturního zázemí. Samuel Coleridge Taylor, to byl afrobritský skladatel, tak pojďme si poslechnout jeho maurský Valčík.

Dozněl jeden ze čtyř charakteristických valčiků od Samuela Coleridge Taylora. Maya Magap hrála na housle a Matthew Shelhorn na klavír. Pokračujeme opět jednou ze sonát Jana Dismase Zelenky. Tentokrát nám zahrají hráči Kolegia 1704.

Dozněla třetí sonáta B-dur pro dva hoboje, fagota, basso continuo. Tuto část z této sonaty nám zahráli hráči Collegia 1704. A po hudbě Jana Dismaset-Zelenky přichází hudba ze snímku Jak se vám líbí, Shakespeareovský námět. Hudbou doprovodil Patrick Doyle.

0: Nejmladším synem slavného českého virtuóza Jana Kubelíka a maďarské hravěnky Čáky Sélové byl světově proslulý dirigent Rafael Kubelík. V emigraci strávil dlouhých 42 let. Více o jeho životních osudech v dalším dílu pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
1: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie. Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Právě dozněl koncert G-dur pro čembalo, smyčce a basso continuo a nepletete se, pokud jste tam zaslechli mezi tím drnkáním také cymbál. Na ten hrál Marcel Commandant, na čembalo Chalef et al. A soubor Il Suonar Parlante, který je znám neotřelou interpretací barokní hudby, vedl Vittorio Jelmi. A toto byla ukázka z alba Gypsy Barok. V 17 hodin a 32 minut pokračujeme nocturnem S-dur Friderika Chopina. Hraje Marian Kjepura.

Doznělo nocturno Frederika Chopina v podání pianisty Mariana Kiepury. A my se pomalu blížíme k závěru našeho podvečerního komentovaného vysílání. Pokud máte rádi hudbu vokální nebo operní, pak si přijdete na své dnes ve koncertu bez smokingu ve 20 hodin. Totiž znít budou árie z Čajkovského Evžena o Něginače Jolanty, z opery Aleko Sergeje Rachmaninova či Čertovy stěny Bedřicha Smetany. To vše spojeno jménem interpreta, jímž je baritonista Mariusz Kwieczyn. Zpíval už také v Praze, je to dobře známý a dobře etablovaný solista, tak nalaďte si ve 20 hodin. Teď ovšem přichází fugový koncert, napsal jej Gustav Holst, zahraje Liverpoolská královská filharmonie.

Dozněl fugový koncert. Třetí část z něj, z této skladby Gustava Holsta, hrála Liverpoolská královská filharmonie pod taktovkou Andrewa Mance. No a teď, milí posluchači, nezbývá, než se rozloučit. Posílám vám velký koncert pro violončelo Jacquese Offenbacha. No a budu se těšit na slyšenou hned zítra. Dita Hradecká se s vámi loučí a zítra naslyšenou.

0: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
1: Já chci hot dog.
2: Já mám chuť na matcha latte.
3: Taky beru hot dog a klid v autě.
0: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak směla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
6: Klasik Praha.
7: Klasik Praha.

0: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
4: Máte naladěno rádio Klasik Praha. Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
5: Vážení posluchači, na stanici Klasik Praha začíná pořad Švédský stůl, který pro vás připravil Stanislav Předota. Tentokrát jsem pro vás vybral album, které v roce 2000 natočil renomovaný britský orchestr London Mozart Players pod taktovkou švýcarského dirigenta Matthiase Bamerta. Název alba přímočaře prozrazuje jeho dramaturgii. Antonio Salieri, symfonie, předehry a variace. Antonio Salieri byl italský hudební skladatel, dirigent a pedagog, který ve své době patřil mezi nejznámější a nejrespektovanější hudební osobnosti. Narodil se roku 1750 v severoitalském městečku Legnano. Pokud byste se chtěli vypravit do Salieriho rodiště, nejezděte do Legnana, severozápadně od Milána, ale do Legnana poblíž Verony. To je to správné místo. Hudební talent projevoval od mládí a díky tomu, že jeho otec byl bohatým obchodníkem, dostalo se mu patřičného vzdělání. Rodiče však brzy zemřeli. Ve 13 letech byl Antonio sirotkem. Nejprve se o něho staral jeho starší bratr, pak se ho ujala jedna šlechtická rodina z Benátek a potom zasáhla náhoda. I když kdo ví, co je náhoda a co plánované dílo osudu. S mladým Antoniem se setkal Florian Leopold Gassmann, rodák ze severočeského Mostu, tou dobou vídeňský skladatel a dvorní kapelník. Talent 16-letého mladíka jej natolik zaujal, že ho rovnou vzal sebou do Vídně ke dvoru, zajistil mu na vlastní náklady další hudební vzdělávání, sám ho také vyučoval a zaměstnal ho jako svého asistenta ve dvorním divadle. Na Gassmannovu velkorysost Salieri nikdy nezapomněl, po jeho smrti se na oplátku postaral o jeho rodinu. Důležité v Salieriho kariéře bylo také, když ho Gassmann představil arcivévodovi Josefu Habsbursko-Lotrinskému. Mladý hudebník na budoucího císaře Josefa II. Velmi sympaticky zapůsobil. Antonio asi musel být velmi příjemným a oduševnělým společníkem, protože se záhy spřátelil i s tehdy nejslavnějším operním libretistou Pietrem Metastáziem a skladatelem Christophem Willibaldem Gluckem. Práce Gassmannova asistenta ve dvorním divadle zahrnovala nejen aranžování, instrumentaci, komponování drobných meziher, tedy příležitosti pro ovládnutí skladatelského řemesla, ale v roce 1770 přinesla i první samostatná operní díla. To bylo Salierimu 20 let. První opravdu velký úspěch přišel o dva roky později s operní bufou La Fiera di Venezia, Benátský jarmark, díky níž se stal známým po celé Evropě. Do tohoto období spadá také jeho opera La Locandiera, Hostinská neboli Mirandolína, podle stejnojmenné Goldonyho komedie. Poslechněme si teď část předehry k této opeře, jedná se o nahrávku ve světové premiéře.

Na začátku roku 1774 zemřel ve věku 44 let Florian Leopold Gassmann, a to na následky dopravní nehody, kterou utrpěl při cestě do Itálie. Po jeho smrti byl Salieri nejprve jmenován dvorním skladatelem komorní hudby, poté zastupujícím kapelníkem italské opery. V této době napsal svou symfonii D-dur, zvanou Il giorno onomastico, svátek jmenin. Symfonie má čtyři věty, my si nyní poslechneme větu druhou, Larghetto, a závěrečné Allegretto. Hraje orchestr London Mozart Players, diriguje Matthias Bamert.

Máte naladěnu stanici Klasik Praha, posloucháte pořad Švédský stůl. Dnes nám orchestr London Mozart Players hraje symfonie, předehry a variace Antonia Salieriho. V roce 1776 měla premiéru Salieriho pastorála Dalízo ed Elmita a na příštích 8 let byla jeho poslední italskou operou uvedenou ve Vídni. Arcivévoda Josef totiž zrušil svou podporu italské opeře a místo ní začal upřednostňovat německý Singspiel. Salieri si tedy začal z nezbytí hledat jiné příležitosti. Díky svému věhlasu cestoval po Evropě a komponoval opery pro Milán, Benátky, Řím, Mnichov a Paříž. V roce 1785 kdosi dodnes anonymní použil hudbu ze Salieriho oper, konkrétně z nesmírně úspěšné opery La Scuola de Gelosi, Škola žárlivců, která byla uvedena během benátského karnevalu v roce 1778 a dočkala se zakrátko více jak 60 inscenací od Lisabonu až po Moskvu, a z opery La partenza inaspettata, Nečekaný odjezd, uvedené během římského karnevalu v roce 1779. Z hudby těchto dvou oper sestavil neznámý kompilátor symfonii D-dur, zvanou Symfonia Veneciana, benátská. Dílo má tři stručné věty: Allegro assai, Allegretto grazioso a Presto.

Orchestr London Mozart Players a dirigent Matthias Bamert přednesli Benátskou symfonii Antonia Salieriho. Dalším zastavením na naší letmé procházce Salieriho životem je rok 1787, kdy měla v Paříži premiéru velmi úspěšná opera Tarare na libretto Pierra Beaumarchaise. Za své zásluhy o francouzskou hudbu byl pak Salieri jmenován členem Francouzské akademie umění. V následujícím roce 1788 navázal skladatel na odkaz svého mentora a ochránce Gassmana. Převzal funkci prezidenta Tonkünstler Societät, společnosti hudebních umělců, kterou Gassmann založil roku 1771 a jež se starala o penzijní fondy na podporu žen a dětí hudebníků. V roce 1788 také dosáhl nejvyšší hudební mety v rakouském císařství, stal se císařským dvorním kapelníkem. Téhož roku napsal operu Kublai Gran Khan de Tartary, Kublai velký chán Tatarů. Je označená jako drama eroikomiko, drama heroicko-komické. Z neznámých důvodů opera nebyla tehdy vůbec uvedena. Premiéry se dočkala až po více jak dvou staletích v roce 1998. My si nyní poslechneme předehru k opeře Kublai Gran Khan de Tartary ve světové premiérové nahrávce.

roku 1790 zemřel císař Josef II. A pro Salieriho tím v podstatě skončila doba operní slávy. Nový panovník již hudbu nepodporoval tak vehementně, politická situace v Evropě byla turbulentní a změnil se i vkus publika. Jednou z posledních Salieriho oper je Falstaff z roku 1799 podle Shakespeareova námětu. Ačkoliv se jedná o hudbu ze sklonku jeho operní kariéry, je to hudba velmi svěží a nápaditá.

Po skončení své operní kariéry se Salieri velmi úspěšně uplatnil jako dirigent a pedagog. Ve Vídni byl uznáván za nejlepšího učitele zpěvu, kompozice a hudební teorie. Mezi jeho žáky patřili Ludwig van Beethoven, Johann Nepomuk Hummel, Karl Czerny, Giacomo Meyerbeer, Franz Schubert, Franz Liszt, Franz Xaver Süssmayer i Mozartův syn Franz Xaver Wolfgang. Všichni si Salieriho vážili a on při své pedagogické práci nikdy nezapomínal na velkorysou pomoc, kterou mu jako mladíkovi kdysi poskytl jeho vzor Gassmann. Pokud byl žák talentovaný, ale nemajetný, vyučoval ho zdarma. Jednou z posledních Salieriho kompozicí je 26 variací na La Folia di Spagna z roku 1815. Španělská folia je velmi stará melodie a její model byl rozmanitě použit a varírován v dílech od 15. století až do současnosti. Najdeme ji buď jako přímou citaci nebo jako inspiraci ve skladbách baroka, Lully, Corelli, Scarlatti, Vivaldi, Handel, Bach, Purcell, v hudbě klasicismu a romantismu, Salieri, Cherubini, Beethoven, Liszt, Rachmaninov, i v hudbě současné, například Vangelis, Max Richter či německá elektronická skupina Tangerine Dream. Na Salieriho variacích je na první poslech rozpoznatelná velká operní zkušenost. Jednotlivé variace jsou obdivuhodně proměnlivé v charakteru a nesmírně nápaditě instrumentované. Jakoby každá variace byla jinou divadelní scénou. Je to doslova pastva pro uši.

0: Orchestr London Mozart Players a dirigent Matthias Bamert zahráli 26 variací na La Folia di Spagna od Antonia Salieriho z roku 1815. Tím se pro dnešek uzavřel švédský stůl, který pro vás připravil Stanislav Předota. Těším se na další setkání na stanici Klasik Praha.
1: Švédský stůl. Ladíte Klasik Praha.
2: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profi voda, CZ.
6: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha. Koncert bez smokingu vám přináší
1: Klasik Praha.
7: Dnes večer nám na Klasik Praha bude zpívat výtečný polský baritonista Mariusz Kwieczeń. Mariusz Kwieczeń patří k uznávaným pěvcům a sklízí ovace ve všech předních operních domech Evropy a Severní Ameriky. Pěvec, jehož jméno je těžké vyslovit, ale jehož je snadné obdivovat, napsala Melinda Bargren v deníku Seattle Times v recenzi na Dona Giovanniho. Pohybuje se jako panter a moduluje svůj mocný hlas do nejjemnějších odstínů. Konečně je zde pěvec, díky němuž diváci pochopí, proč má Don Giovanni tak dlouhý katalog svých krásek. Mozartův Giovanni je jednou z kongeniálních kreací Kwieczeně. Zpíval ho ve vídeňské státní opeře, v operních domech Bilbao, Houstonu, San Francisco, Santa Fe, Varšavě, v bavorské státní opeře v Mnichově, londýnské Covent Garden či Seattlu, kde získal titul umělec roku právě za stvárnění této role v sezóně 2006-2007. Rodák z Krakova a absolvent Varšavské akademie debutoval v roce 1993 v krakovské opeře jako Aeneas v Perslově opeře Dido a Aeneas. Poté následovala úspěšná účast v několika mezinárodních soutěžích. V roce 1999 byl přijat do Lindemanova programu pro mladé umělce v newyorské metropolitní opeře. Tak jako ostatní studenti dostal i Kwieczeń příležitost vystoupit v menších rolích. Debutoval zde v lednu roku 1999 v roli Kuligina v Janáčkově Kátě Kabanové pod taktovkou Sira Charlese Mekerase. Netrvalo dlouho a Met mu už nabídla velké baritonové role. Marcella v Bohémě, Sylvia v Komediantech, Hraběte Almavivu ve Figarově svatbě, Escamilla v Carmen, Dona Giovanniho a Belcoreho v Nápoji lásky. V cyklu Met in HD zpíval Enrica Vlucci di Lammermoor v roce 2009 a o rok později Malatestu v Donu Pasquálovi. Záhy přibyla hostování v San Francisco, San Diego, Los Angeles, Lidické opeře v Chicagu, Pařížské opeře, Milánské La Scale, Moskevském velkém divadle, Berlínské německé opeře, Hamburské státní opeře, Teatro Real Madridu, Veronské aréně i na řadě prestižních festivalů. Představil se i v Praze, a to v roce 2010, kdy vystoupil ve Smetanově síni se symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FOK pod taktovkou Lukáše Boroviče. A právě tento dirigent bude řídit symfonický orchestr Polského rozhlasu v nahrávce, ze které nám Mariusz Kwieczeń bude zpívat dnes večer na Klasik Praha. A znít bude ruský a také český repertoár. Poslechneme si árie z Čajkovského oper Evžen Onegin a Jolanta, poté árie z opery Aleko Sergeje Rachmaninova. První české zastavení nás zavede do opery Čertova stěna Bedřicha Smetany a poté bude následovat árie z Čajkovského Mazepy. Z hudby Antonína Dvořáka si Máriuš Květčeň vybral árii z opery Šelma Sedlák, kterou vystřídá árie z opery Sadko Nikolaje Rimského-Korsakova. Pak znovu Čajkovského Evžen Onegin a dnešní recital Máriuš Květčeň na Klasik Praha uzavře árií z Borodinovy opery Kníže Igor. Tak vám přeji hezký poslech.
1: Koncert bez smokingu
6: na Klasik Praha.

Ladíte Klasik Praha. Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?

0: Krásný dobrý den, naši milí posluchači Rádia Klasik Praha. Od mikrofonu vás zdraví Mirka Časarová a máme tu další díl pořadu Na osobní notu. Dnes s hostem, jehož téma a životní náplně se dotýká úplně každého z nás. No určitě mi dáte za pravdu, že prostě úplně každý řeší úklid a pořádek v domácnosti. Třeba já několikrát do roka přerovnávám svoji skříň, to samé u mých dětí, a když je hotovo, mám krásný pocit a proto mě dohání k šílenství, když pak otevřu skříň u Tondy a vysypou se na mě trička, která on si podle svých slov složil. Vždycky jsem si pak říkala, kdyby tak někdo vymyslel systém, který udrží skříň neustále uklizenou, tak mu dám Nobelovu cenu. A takový člověk existuje. Narazila jsem na ní na Instagramu a naprosto mě odzbrojila svou nádhernou energií a funkčním systémem, který jsem hned vyzkoušela a už nechci jinak. A protože výjimeční a vnitřně krásní lidé mají často blízko k hudbě a bohulibým činům, hraje také na housle a na flétny a spolupracuje s česko-ukrajinským sborem Sonja Šnik. Mými dnešními hosty jsou specialistka na úklid a autorka projektu Tady je uklizeno Anna Kamenická a sbormistryně Martina Syrová. Dámy, vítejte.
1: Hezky dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Já se omlouvám za takový ten trošku delší úvod, ale já jsem to tam všechno musela říct. Protože Aničko, vy jste na mě vyskočila na tom Instagramu a já jsem začala hned ten den skládat do balíčku a já z toho měla tak šílenou radost.
1: Tak to je skvělý, že to na vás takhle působilo.
0: A nejvíc mě dostala vaše energie, to bylo fakt tak hezký, milý, příjemný, takže tím jste mě úplně odzbrojila. Já jsem se chtěla zeptat, nejste narozená ve znamení Panny?
1: Nejsem, já jsem střelec.
0: Aha, tak to mě překvapilo, protože většinou vím, že Panny vždycky mají všude naklizeno, mají tomu uklid. Moje sestra je Panna.
2: Vy znamení Panny jsem já.
0: Vy jste Panna, no tak jsme nešli moc daleko. Takže, protože vím, že moje sestra ta je schopná vstát ve 3 v noci a práci tričko, aby ho měla čistý druhý den.
1: Jo. Hezky, to takhle máš?
2: Ne, já ne, naštěstí.
1: To já vůbec.
0: Kde se vzalo téma uklízení? Bylo to ve vás od malička nebo to přišlo až s rodinou a dětmi?
1: No, přišlo to spíš až potom, když jsem byla starší a potřebovala jsem to řešit. A když jsem byla malá, tak si pamatuju, že mě to velmi bavilo. Já mám 4 ségry a vždycky jsme dělali sobotné upratování, my jsme Slováci. Takže jsme vždycky v sobotu si rovnali nějaké věci v pokojičku a hrozně nás to bavilo. Takže nějak to ve mně je, ale potom se projevila moje přirozená chaotická povaha, kterou mám, a objevilo se to až potom, později.
0: A kde se vzalo skládání do balíčku? To je váš nápad nebo jste se někde inspirovala?
1: No já jsem na to poprvé narazila u mé ségry a říkala jsem si takové ty klasické argumenty. Tyjo, že to musí zabírat strašně moc místa a ty věci musí být hrozně pomačkaný. Jako jaký to je? A ona, je to úplně skvělý, zkus to. Tak jsem to vyzkoušela. Ona mi tehdy i doporučila knížku Zázračný úklid od Marie Kondo.
0: Taky jsem četla, nepomohla mi.
1: Tu jsme si s manželem právě přečetli a dost nás to nadchlo. Zrovna byl covid a my jsme se rozhodli, že si uklidíme podle toho. Tak to bylo super, to byl takový prvotní impuls, kde jsem se inspirovala od někoho jiného. A vyzkoušela jsem to skládání a Marie Kondo tato neučí formou těchto balíčků. To jsem potom až později vytunila, aby to drželo opravdu.
0: Vytunila jste to dokonale a máte skvělá videa k tomu, máte k tomu hezké obrázky, to jste malovala vy, nebo...
1: Ne, to já jsem si oslovila ilustrátorku, Marii Juklíkovou, ta mi dělala tyhle ty krásné obrázky, protože jsem chtěla, aby to právě bylo přehledné a dostupné i pro děti.
0: To právě moje děti říkají, no tak mami, dobře, no tak nás to pojď teda naučit. Tak jsem mi to naučila, ale ono vlastně naučit, tam není jenom jeden správný způsob, tam těch způsobů vlastně může být víc a každý si může v podstatě najít svůj styl.
1: Určitě. Já i v těch videích tam ukazuju víc těch způsobů, takže si tam přesně můžete vybrat, co vám nejvíc vyhovuje, anebo to ani neskládat, třeba zjistit, že je to lepší věšet, nebo skládat něco do komínku. To jsem se tam právě snažila taky do toho kurzu natočit, abych dala i jiný náhled, že to nemusí všechno striktně být takhle, ale že si každý musí najít ten svůj způsob.
0: Mě na tom nejvíc fascinuje, že ta skříň je opravdu pořád uklizená. Já vám za to moc děkuju.
1: To jsem ráda a to právě si myslím, že je úplně největší benefit tohoto systému.
0: Přesně tak, přesně tak. A přináší mi to tak nějak jako, jak bych řekla, no prostě radost a dobrý pocit. Protože já si myslím, že když lidi si uklidí doma, tak se cítí líp i psychicky. Jaký vy na to máte názor?
1: No rozhodně, já si myslím, že to je velmi propojené a že to velmi souvisí. Často se mi stává, že když se o uklidu takovém vědomém uklidu víc bavím s klientkama, tak právě docházíme k tomu, že to ani není tak o tom nepořádku venku, ale o tom nepořádku uvnitř nás. A vlastně tím, že si dáváme do pořádku ten vnější hmatatelný svět, tak si i ujasníme spoustu věcí sami v sobě.
0: Je to tak. My jsme v úvodu poslouchali písničku, která se jmenuje Vita. Co to znamená Vita?
2: Vita je ukrajinské ženské jméno a je to zároveň i název naší písně souboru Soňašnik, kterou nám napsala Aneška Benešová se svým manželem Láďou. A znamená to taky život.
0: Aha, já jsem si říkala, že to nebude jen tak ledajaké jméno. Martino, pojďme k vašemu sboru Soňašnik. Ten nevzniknul jen tak, ale z určitých důvodů. Jaké byly ty důvody?
2: Soubor vznikl v září roku 2022, po začátku války na Ukrajině, když se k nám dostaly ukrajinské maminky s dětma a my jsme jim začali pomáhat s materiálním zajištěním, s nějakou pomocí, tak jsme potom je chtěli naučit i český jazyk. A přemýšleli jsme, jak nejlíp to udělat a formou hudby a zpěvu nám to přišlo jako dobrý nápad. A on to ve výsledku opravdu dobrý nápad byl. Začali jsme zpívat, učit se české písničky, pak i my jsme se naučili nějaké písně ukrajinské a teď už 4 roky společně koncertujeme a děláme krásnou bohulibou činnost.
0: My jsme tady v úvodu slyšeli píseň Vita v podání sboru Soňašnik a teď si pustíme další písničku, kterou nám zaspívá tento sbor a ve spolupráci s písničkářem Pavlem Helánem je tu Spasená Ukrajina.

0: Na Radio Klasik Praha nám dozněla píseň Spasená Ukrajina, kterou jsme poslouchali v podání písničkáře Pavla Helana a společně s ním jsme poslouchali sbor Sonja Šnik. Se mnou dnes ve studiu sedí sbormistryně tohoto tělesa Martina Syrova a expertka na úklid, autorka projektu Tady je uklizeno, Anna Kamenická. Dámy, jak se dá dohromady úklid se sbormistrem? Jak vy dvě jste se dali dohromady?
1: My jsme spolužačky ze střední, takže když vznikl právě v Litomyšli tento sbor, tak mi Marťa psala: Aničko, nechceš se zapojit, hledám nějaké muzikanty. A já jsem řekla, tak jo.
0: A vy jste hudebnice?
1: Já jsem hudebnice, taková amatérská spíš, já hraju na housle a flétny, tak jsem byla ráda, že můžu dělat hudbu nějakým způsobem, protože jsem zrovna byla na mateřské, tak jsem hned řekla, jo.
0: Říkáte, že hrajete na flétny, na vícero druhů fléten?
1: Já hraju na různé zobcovky a také na irské flétny.
0: Co to je?
1: To jsou takové...
0: V čem jsou specifické?
1: Specifické jsou v tom, že každá ta flétna je jenom v jedné tónině.
0: Aha.
1: Jo, takže mám D-dur, C-dur, teď jsem si objednala z Irska A-dur.
0: Takže vy dostanete skladbu v A-dur a musíte si na to vzít konkrétní flétnu.
1: Ano.
0: Je, ale to je zase dobrý, člověk nemusí umět křížky B-čka, protože nic se tam nesnižuje, nezvyšuje a hraje jenom, ale skladba nesmí modulovat, teda v tom případě saháte po jiné flétně?
1: Nesmí, no, buď musím sahat po jiné flétně, anebo se s Pavlem Helanem, který nám dělá většinou aranže, domluvím, jaké tony tam nesmí dávat, protože to na tu flétnu nezahraju.
0: Je takhle. Mají i jiný zvuk ty irské flétny?
1: Trošku jo.
0: V čem?
1: Jsou takové zastřené.
0: Aha.
1: A je to taková ta flétnička, kterou všichni znáte určitě z typických irských lidových instrumentálních písní, hospodských. Flétnička s housličkama hrají unisono, rychle.
0: Jak jste se dostala k irským flétnám?
1: Já jsem se k ním dostala už na střední, když jsem měla kapelu tam. Tam jsem právě začínali s českým, spíš moravským a slovenským folklorem a mixovali jsme to takhle i s tou irskou.
0: A vy jste byla v Irsku?
1: Nebyla jsem v Irsku, ale líbila se nám ta hudba.
0: Jo, tak já
2: a to jsme
0: pochvala.
2: Ještě hráli spolu.
1: A, no a to ještě jsme právě Martě říkali.
0: Vy nejste jenom sbormistryně, vy jste i také hudebnice. Také
2: my jsme na té střední jsme si tak jako hráli, prospěvovali společně a my jsme chodili s Aničkou na biskupské gymnázium a tam jsme společně pořádali i studentské bohoslužby a ty jsme doprovázeli právě zpěvem a hrou. A tady konkrétně Anička mluví asi o uskupení Safety, je to tak?
1: Je to tak.
2: Tak tam jsme si taky párkrát ještě zabrnkali, zahráli společně a já jsem tehdy ještě propadla touze hrát na housle, takže Anička mě v tomhle tom vedla v mých prvních, sice i posledních kručcích, ale tři roky jsem vydržela, ale jako byla to taková moje velká láska, tak to jsme tady takhle s Aničkou vlastně jakoby započali a když jsem věděla, že je před mnou moc veliký kus cesty, tak k tomu Soně Šniku jsem si přibrala prostě už profesionály, co už to měli v ruce a já holt jenom diriguju.
0: Dobře. A jaký hudební žánr zpíváte převážně? Dá se to nějak specifikovat nebo je to hodně široké?
2: Nedá se to specifikovat. Já si myslím, že my máme od každého tak nějak jako trošku a to se mi na tom líbí. Buď to jsou třeba ukrajinské lidovky nebo nějaká jako česká písnička. Hodně máme autorských písniček právě Pavla Helana. Do toho máme třeba nějakou jako kostelní píseň, nebo někdo přijde s něčím, že se mu to líbí, nebo že to naopak třeba složil na základě nějaké zkušenosti nebo situace, která se nám stala. A teďka jsme se začali učit novou píseň a ta dokonce obsahuje i prvky repu, takže ty naše zpěvačky, které nikdy nespívaly, tak začínají i repovat, takže to opravdu je opravdu mix.
0: To je dobré. Ten sbor je jenom ženský?
2: Ano.
0: Pochopila jsem správně?
2: Ano, jedná se o ženský sbor a v kvartetu smyčcovém máme i muže, i ženy a pak máme ještě hlavního zpěváka Pavla Helana.
0: Jaké je věkové rozptýlení? Je tam nějaký věkový limit nebo vlastně jste neměli nikdy žádné limity?
2: Vlastně není limit, ale myslím si, že takovej ten průměr je od těch 25 a výš, že většinou, když k nám přijde někdo jako mladší, tak se potom jako časem se odloupne, že prostě asi, nemyslím si, že by mu tam nebylo dobře, ale většinou si říkáme vždycky, proč už nechodí a moje kolegyně Evička, která to se mnou vede, říká, Marti, teď my už jsme prostě starý, tak, tak většinou ty úplný mladěši jako nevydržej, většinou už to jsou prostě maminky, lidi, co už mají rodinu, ale myslím si, že i tak je tam velice jako přátelská atmosféra a že si tam společně dokážeme vzájemně hodně vypomoct.
0: Scházíte se nějak pravidelně anebo nárazově před jednotlivými akcemi, před koncerty?
2: Ano, my od toho roku 22 se scházíme opravdu pravidelně každý čtvrtek, když máme nějakou velkou akci, jako je třeba Národní divadlo nebo koncert s Hradišťanem, tak to se pak scházíme třeba i dvakrát, třikrát do týdne, hlavně teda co se sboru týká. No a naše kvarteto je zase specifické tím, že to se sejde převážně na generálce.
0: Na koncertě.
2: No, někdy to taky tak bývá, ale většinou standard je teda ta generálka. Tam si rozdají noty a řeknou, tak hrajem. A pak se hraje. A většinou to zázračně vždycky nějak dopadne.
0: Ono to vždycky dopadne, je to tak.
1: A musím říct, že my jsme si hudebně hodně sedli s tím kvartetem, že to taky není samozřejmost se sejít s muzikantama a rozumět si hudebně, takže si rozumíme hudebně i lidsky, bych řekla.
0: A mně se líbilo, jak jste říkala, Aničko, že je to kvarteto, ale nejste tam čtyři?
1: No, nás tam celkově...
2: Asi osm.
1: Je asi osm, ale vzniklo to tak, že jsme nemohli vždycky, protože těch koncertů najednou bylo hodně, to jsme vůbec nečekali, takže jsme potřebovali nějaký záskoky a záskokům se u nás začalo líbit, takže se nám kvarteto takhle rozrostlo.
2: Ano, ti, co zaskakují, už nechtějí odcházet, takže pak musíme třeba rozepisovat noty i pro sextet a podobně, protože
0: a to je hezké.
2: Prostě já jsem na to hrdá.
0: To je krásný, to je krásný. Vy máte teď za sebou velký koncert, který proběhl a teď nevím kde.
1: V Havířově.
0: V Havířově. Bylo to 19. dubna, tak na ten bohužel už přijít nemůžeme, ale před vámi jsou velké akce v létě a to na Smetanově Litomyšli, tak můžete pozvat naše posluchače.
2: Ano, nás čeká krásná veliká akce Den pro Ukrajinu, bude to 27.6. právě v rámci Smetanových zahrad v Litomyšli a tímto bychom teda všechny posluchače chtěli pozvat, aby přišli a aby přišli okusit Ukrajinu na vlastní kůži, protože bude tam opravdu od kultury přes různé básně, divadlo, tanec až po ukrajinské speciality a různé třeba rukodělné práce. Budeme tam mít i rám na pletení maskovacích sítí, protože my jsme teďka v Litomyšli začali plést i maskovací sítě. Mm-hmm. Do toho budeme dělat humanitární balíčky, které potom odjedou přímo na Ukrajinu. Lidi tam budou moct napsat svůj vlastní vzkaz. Děti by tam měly ty, co už vlastně ty naše ukrajinské děti, co už umí česky, by to pak měly i jakoby přeložit, aby tomu ta druhá strana rozuměla a aby jsme takhle společnými silami v rámci toho kulturního dne vyslali vzkaz zase tam, kde je to potřeba.
0: To bude krásný, to bude takhle celý den zaměřený. A vy tam máte jeden velký koncert, nebo tam máte jakoby v průběhu celého dne různá vystoupení?
2: Těch koncertů bude víc, budou dílčí koncerty. Přizvali jsme naše jako spřátelené soubory ukrajinské, které tady v Čechách máme. Takže například brněnskou Kupavu, ti mají vyloženě folklorní program. Pak dětský sbor Zpívanočky z Brna. Přijede Šimon Bílina, zpěvák z Prahy, bude tam Klára Sára, se kterou také spolupracujeme. A vlastně jakoby finálním koncertem od 18 hodin bude spojení tady všech těchto těles a na tom jednom pódiu se potom sejdeme všichni.
0: A co budete zpívat všichni? Už to víte dopředu, nebo to ještě je to tajemství?
2: Už si mapujeme terén, už si děláme obrázek o určitých skladbách, které už jsme třeba v minulosti společně nějak zpracovávali, ale třeba co se týká spolupráce se Šimonem, tak to ještě musíme lehce doladit.
0: Dobře, tak to je krásná pozvánka, já vám za ní moc děkuji. A pojďme si teď opět pustit nějakou hudbu. Máme tu sbor Sonja Šnik, Pavla Helena a skladbu Za těmi horami.

těmi poli nás byly ranami. Vím, jak to bolí, tam, kde válka zuří a děla střílí, tam, kde jsi nikdy nebyl ani na chvíli, tam je vše v ruinách a smrt se sklání, tam, kde mě nikdo už nezachrání, tam, kde země hoří a řeže dýmem, tam, kde se celý svět zavírá klínem, za těmi horami, za těmi horami, za těmi poli, za těmi horami. Tam válka je, tam, tam válka bolí, za těmi horami, za těmi horami, za těmi poli, za těmi horami. Tam válka je,

0: tam za poliami, nás byli hradami, byli vohami, tam, kde vy najde, i bijuť harmaty, tam, kde nikoli vám nepobuvaty.
1: Na rádiu Klasik Praha jsme poslouchali píseň Za těmi horami, která zněla v podání Pavla Helana a sboru Sonja Šnik. Se mnou ve studiu dnes sedí sbormistrině tohoto tělesa Martina Syrova a společně s ní je tu expertka na úklid, dá se to tak říkat?
2: Já bych řekla, že jo, myslím si, že je to expertka. Já ji taky sleduju a myslím, že expert ve svém povolání.
3: Já se tomu směju, protože si vzpomínám na doby, kdy jsem teda expertka rozhodně nebyla.
2: Já myslím, že jsem v tom úplně velice podobně.
1: Každopádně autorka projektu Tady je uklizeno, Anna Kamenická. Aničko, máte doma stále uklizeno, nebo jste ta pověstná kovářova kobyla, co chodí bosa?
3: To jsou za mě dva extrémy. Mít stále uklizeno mi připadá celkem nereálné v normální rodině s dětma a vlastně ani by to nebyl můj cíl a myslím si, že by to ani neměl být cíl, protože v tom domově máme žít, má nám tam být fajn a nemáme mu otročit. A zase si nemyslím, že bych byla kovářová kobyla. Zase nějakým způsobem asi člověk chce ukázat, že to jde, nějak udržet pořádek, takže já se v tom snažím hledat nějaký balanc. A takovým měřítkem pro mě je to, aby se mi v té domácnosti něco nekupilo tak moc, že už to bude potom nad moje síly to nějak uklidit a dát do pořádku.
1: Mně se strašně líbilo, jak jste v jednom příspěvku říkala, a tohle jsem pak rychle pofackovala, protože za dva dny by to pofackovalo mě, tak to mi přišlo takové hezké a jako fakt trefné teda, že když se to odkládá, tak ono se to pak nakupí. Zmiňovala jste děti, taky jsem slyšela jednu hezkou hlášku, že uklízet, když máte děti, je jako jíst fidorku a čistit si u toho zuby. Tak to je takový vtipný.
3: Tak něco pravdy na tom asi bude. Zároveň si myslím, že i s dětmi jde udržet ten pořádek.
1: Zapojujete děti hodně?
3: Rozhodně, protože já to beru tak, že ta domácnost je společná. Každý by se měl podílet na jejím chodu uměrně tomu, jaké má schopnosti nebo kolik mu je let.
1: A co v té domácnosti taky používá, že jo, co tam dělá.
3: Přesně tak.
1: A manžel se také zapojuje?
3: No, taky tam žije, no, tak se zapojuje.
1: To je hezký, to je hezký. A jsou nějaká, já nevím, rychlá obecná doporučení, jak si udržet úklid?
3: Tak já si myslím si, že hlavní doporučení je mít vytříděné věci. To vidím, že je často velký problém. Možná ten jako opravdu nejčastější, že lidé mají víc věcí, než se jim domů pohodlně vejde a potom neustále jenom je předávají z jedné kupičky na jinou kupičku a nemůžou se toho pořádku nějak dohrabat. Takže určitě třídění a potom si myslím přesně nekupit ty věci. Nekupit si ty povinnosti, neodkládat je, protože když toho potom je hodně najednou, tak to, abychom si vzali dovolenou na 3 dny a zvládli to. No.
1: Je teda tak, že uklízíte vlastně každý den uděláte nějakou trošku, anebo jednou v týdnu uklidíte celý byt?
3: Já to mám tak, že každý den mám vyhrazený na uklid nějaký čas a v tom čase dělám to, co je zrovna potřeba. Jsou dny, kdy neuklízím třeba, protože mám děti na hlídání nebo tak, tak to chci využít na práci, kterou úplně nemůžu dělat s nimi. Ale když jsou doma, když máme takový náš klasický režim, tak to dělám takhle.
1: Baví vás to? Uklízíte ráda?
3: Někdy je to pro mě vyloženě relax. Ale je to tak, že řeknu manželovi třeba vezmi si děti do sauny, dám si sluchátka do uší a mám to jako takovou svoji chvilku klidu.
1: Takže taková terapie skoro i možná.
3: No, v něčem asi jo.
1: Jaký trik doporučíte, když se mi fakt uklízet nechce?
3: Neuklízet?
2: Posunout to.
1: To jsem chtěla slyšet.
3: No, já to takhle mám. Jako je pravda, že když se mi opravdu fakt nechce, nebo jsem strašně unavená, nebo je něco jiného priorita, tak neuklízím. Mm-hmm. Protože si myslím, že ve chvíli, kdy člověk má jako nějaké jiné potřeby nenaplněné, tak je dobré je nejdřív naplnit a potom ten úklid jde mnohem rychlejc.
1: Představte si modelovou situaci. Jsem doma, za 10 minut má přijít návštěva a není tam úplně jako fajn. Dá se udělat nějaký rychlý uklid? Co vlastně nejvíc zvýrazní v bytě, že je uklizeno? Co bych měla udělat tak jakoby rychle?
3: Přemýšlím.
1: Dobře, je 1 hodina odpoledne a svítí slunce.
3: Zakryj to prostě radlo. Moje mamka v tomhle vždycky říkala, že největší pocit bordelu dělají drobky. na linkách, na stole nebo špína na zemi. A to si myslím, že je pravda, že jako když nejsou drobky, tak hnedka je tam větší pocit čista. Ale já bych ráda k těm návštěvám řekla spíš to, že si myslím, že je dobrý se osvobodit od ty představy, jako jak působím navenek a co si o mě kdo pomyslí. A když je to nějaká neplánovaná návštěva a staví se, tak si myslím, že je hrozně osvobozující zůstat sám sebou a neomlouvat se za to, jejda, promiň, mám tady nepořádek, sem nekoukej, ale vlastně být úplně v pohodě, protože každý doma žijeme a je tam nějaký provoz a je to naprosto normální.
1: Já jsem vždycky návštěvám říkala, používala jsem takovou jakoby skoro výmluvu, že jsem říkala, hele, vybírala jsem ze dvou možností, buď to uklidím, anebo vám uvařím, tak jsem uvařila. A vždycky to zabralo a byli všichni jako strašně spokojení.
2: Já vždycky vyberu ten úklid, já strašně nerada vařím, takže...
1: Fakt?
3: To já si taky vyberu vždycky úklid spíš, no.
2: Pak vždycky prosím někoho, ať uvaří za mě, no.
3: Vždycky přines něco dobrého na zub a já to udělám doma hezky.
1: Tak to je taky dobrý nápad. Tak já budu říkat, hele, já ti udělám něco dobrého na zub a ty mi uklidíš.
3: Tak je to i jiný, když je ta návštěva naplánovaná, tak to je, jako já musím říct, já to mám strašně ráda, udělat to jako hezký, příjemný prostředí doma, aby si tam ten člověk odpočinul. Nemám ráda vaření, přesně, ale jako tohle mám strašně ráda.
1: To je hezký, to je moc hezký. A my teď půjdeme opět na chvilku ke krásné muzice. Máme tu písničku od Nakalina. Martino, povíte nám k ní něco?
2: Od Nakalina je název písně z našeho společného alba Ještě chvíli. A je to trošičku komplikované, člověk by se v tom skoro zamotal. Název alba Ještě chvíli je převzaté z písně Modré nebe, která je také na tom albu. A je tam vlastně věta Vydrž chlapče ještě chvíli, když sekery padají do polí. Je to písnička, kterou složil Pavel Helan, naspívali s Kaťou Gapočkou. A my jsme si to zvolili jako název pro to album hlavně proto, aby i my sami jsme vydrželi ještě chvíli. Protože víme, že ještě chvíli bude potřeba pomáhat a sami si to vlastně musíme říkat třeba i denně. Ty naše koncerty nejsou jenom koncerty, ale opravdu je to pomoc, která je cílená a míří buď na Ukrajinu, ale pomáháme koncerty i tady. Naše ukrajinské holky dělaly koncerty a vybírali peníze na pomoc lidem postiženými povodněmi, nebo na handicapované lidi s roztroušenou sklerózou, a nebo teďka třeba v tom Havířově ten výtěžek půjde zase na lékárničky, na škrtidla, když je zima, vybíráme na kamna a na dřevo pro lidi na Ukrajině. Takže opravdu ta pomoc je na obě dvě strany. My jsme česko-ukrajinský projekt a snažíme se pomáhat i v Čechách, i na Ukrajině, primárně teda na Ukrajině, protože ty holky, které tady jsou jako uprchlice, já to slovo nemám moc ráda, já používám spíš schovanky. Mm-hmm. To jsou moje schovanky, jsou u nás schovaný a sami tady opravdu jako těžce bojujou, pracujou a i přesto, že třeba vydělají nějaký peníze, tak to prostě jde do nájmu, na jídlo a už nemají potom jako peníze na to, aby zaplatili lékárničku pro toho svého bráchu nebo manžela, který je na té ukrajinské frontě a bojuje tam o život a za svobodu. Takže my v rámci těch koncertů to, co vybereme na dobrovolném vstupném, potom převezmeme a nakoupíme ten zdravotnický materiál, který potom převážíme na Ukrajinu konkrétně k těm lidem a třeba i k těm konkrétním příbuzným těch holek, které ve sboru zpívají.
1: Takže vlastně ten sbor je úplně dobrovolnická činnost.
2: Ano, je to dobrovolnická činnost, která zachraňuje nejen na Ukrajině, ale vlastně i tady. Ty holky kolikrát přijdou a řeknou, hele, nám ten sluněčník zachraňuje život, protože oni mají smysl a oni mají nějaký nástroj, kterým se můžou podílet na pomoci. A to si myslím, že je jedna z věcí, která nás opravdu združuje, ať už od hudebníků nebo tady právě přes ty sboristky. A pak i třeba i lidi, kteří naopak zpívat nemůžou, tak prostě přijdou na ten koncert, přispějou finančně a vědí, že ty peníze se jako nikde nevypařejí, ale jdou prostě konkrétně s náma ke konkrétním rodinám, ke konkrétním vojákům a pomáhají.
1: Úžasný. Takže píseň od Nakalina.

0: Dozněla nám píseň Odna Kalina, kterou jsme poslouchali v podání Pavla Helana a sboru Sonja Šnik. Ve studiu je se mnou Martina Syrová, což je sbormistrině tohoto sboru a autorka projektu Tady je uklizeno, ale také hráčka na housle a na flétny, která se podílí na všech nádherných skladbách, které jsme dnes poslouchali. Hudebně se na nich podílí interpretačně Anna Kamenická. Dámy, tyto písně mají, dá se říct, jedno společné téma a tím je Ukrajina. Ale třeba píseň Za těmi horami vznikla přímo v Zákopech, je to tak?
1: My jsme tu píseň převzali. Tu píseň v originále Za terikonami napsali, složili, naspívali ukrajinští vojáci právě na základě úmrtí nějakého kamaráda, o kterého přišli. A Pavel se vydal na Ukrajinu v loňském roce a když byl právě v bunkru s vojákama, tak se jim snažil hrát různé písničky, které třeba znal. A oni mu pak řekli, tak nám zahraj Za terikonami. A Pavel ji vůbec neznal, takže se vrátil do Čech, tady se tu písničku naučil. No a protože jsme česko-ukrajinské těleso, tak pro naše potřeby to přetextoval do češtiny a zároveň do toho zasadil příběh těch našich schovanek, těch našich žen, které jsou v Litomyšli. A už to není jenom Za terikonami, ale je tam text Za pokladnami, tam ve fabrikách, kde pracují mámy ve spocených trikách. A my jsme to tady jednou v Praze před Vánoci zpívali v Mánesu a ta píseň oslovila hrozně moc lidí, včetně teda režiséra Roberta Kvapila, pana režiséra, který režíroval Velký vlastenecký výlet a říkal, to musíme natočit. Takže nám vlastně do měsíce spadl do klína videoklip Za těmi horami, kdy opravdu v tom videoklipu jsou nasnímané ty naše reálné ženy v těch reálných povoláních, které tady vykonávají. Ještě tam je popisek toho, co dělali předtím na Ukrajině. Takže prostě ze země měřičky je najednou švadlena, z finanční úřednice je najednou uklízečka a tady tenhle ten příběh se nese celým tím videoklipem právě s tou písní Za těmi horami.
0: To je život, no. Děkuju. Děkuju moc. Dámy, my se budeme muset rozloučit. Já vám moc děkuju, že jste přijeli. Já bych, Aničko, měla ještě jednu poslední otázku na vás. Posloucháte při úklidu hudbu?
2: Občas, ale někdy si pouštím nějaké seriály a často neposlouchám vůbec nic, protože potřebuju být chvíli v tichu.
0: A úklid vlastně vám to ticho přináší. Vy jste říkala, že úklid je pro vás i relax někdy.
2: Určitě, já uklízím, koukám do našich luk, protože bydlíme úplně na samotě v přírodě a užívám si ticho a pohodu.
0: Je to krásné. Dámy, děkuji ještě jednou, že jste přijeli. Aničko, vám děkuji za inspiraci. Martino, vám za odvahu a oběma vám přeji, vytrvejte ještě chvíli.
1: Děkujeme.
0: Doufejme, že přijde den, kdy si to ještě chvíli už nebudeme muset říct. A rozloučíme se s dnešním dílem skladbou Modré nebe, které nám zaspívá Pavel Helán a Katia Gapočka. Na Radio Klasik Praha končí pořad Na osobní notu s Mirkou Časarovou. Mými hosté dnes byly
2: Anna Kamenická
1: a Martina Syrová.
0: Krásný den.

Na osobní notu. Máte naladěno rádio Klasik Praha.